0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: námi Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.
2: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky. Evropa 2. It's just me.

0: Tohle Dua Lipa a 2 minuty po 6. hodině vám přejeme krásné ráno z Evropy 2, jsou tu zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Rodičovská linka bezpečí letos slaví 25 let. Během nich už pomohla vyřešit 100 000 krizových situací v rodinách. V posledních letech se ale prý mění problémy, kvůli kterým rodiče volají. Daleko častěji řeší třeba psychické obtíže způsobené sociálními sítěmi nebo nadměrné používání umělé inteligence. Asi 4 500 odběrných míst na jihu Moravy zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Kolem 9:30 večer zbývalo bez dodávky elektřiny ještě asi 1400 odběrných míst. Jihomoravští hasiči hlásili desítky výjezdů. Na Jihlavsku byl na 2 úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: 2 noci nebude průjezdná nejvíce frekventovaná česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou zpátku 21. srpna na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude uzavřená v obou směrech. Na most při zkoušce najede 8 plně naložených nákladních vozů. Z nich každý váží 32 tun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě vysoko 0-3 a výrazně se jim zdálil postup do hlavní fáze soutěže. Odveta je na programu za týden na západě Čech. Fotbalisté Hradce Králové vybojovali v Aténách remízu 2-2. Odvetu si zahrají za týden na východě Čech.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor ve směru na Prahu, odstavené vozidlo je na 218. kilometru, na D5 pak opatrně ve směru na Plzeň, sraženou srnu máme na 72. kilometru.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až polojasno, během odpoledne se zatáhne a bude pršet na většině území. Počítejte i s velmi silnými bouřkami. Teploty se mohou dostat k 28 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si právě teď bere Ondra Vodník.

0: cinéma.
1: Bousky, kroupy, zima, no co z toho bude vládnout příštímu týdnu a konci prázdnin, řekneme si za chvíli, tak pěkné páteční ráno, Evropa 2.

0: 6.17, posloucháte Evropu 2, pěkné páteční ráno, pokud se vás týká týden, možná ráno lehce s obavou sledujete, jak je venku, jestli bude teplo, zima, padat déšť nebo něco horšího, tak vyšel měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu, který sleduje počasí do 13. září a přichází s tím, že pokud chystáte koupačku na závěr letních prázdnin, bude potřeba ji protáhnout až na první týden v září. Jo? O víkendu se totiž ochladím, celý příští týden bude hlavně ráno zima a teploty klesnou o 3-4 stupně během dne. Teplota se pak vrátí na trošku letní mezi 19 až 24 stupňů první týden ve škole. Takže pokud si chcete prodloužit prázdniny, výhled počasí to jenom podporuje. No a pokud máte poslední týden prázdnin před sebou, tak ať ho dobře prožijete, i kdyby trakaře padaly. Miles Smith a taky Kalin k tomu budou padat z éteru Evropy 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
12: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
13: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. pouze v kinech od 20. srpna.
14: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte páteční ranní Evropu 2, Jelly Roll, Måneskin, taky Krištof nebudou chybět za chvíli. No a pokud jste vyrazili za poslední měsíce na dovolenou po Čechách, tak nejste sami. V Česku se totiž ubytovalo 6,4 milionů hostů, jo, za jaro a začátek léta. Z toho většina, 54%, tvořili právě čeští turisté. Průměrně lidi zůstávali na dovolené po Čechách 3,5 dne a meziročně se moc nezměnilo. Drží se to na stejných čísel. Co se změnilo, kam se přesouvá naše turistická záliba? Nejvíc rostl Moravskoslezský kraj, Královéhradecký a Liberecký kraj. Takže hory a sever táhne české turisty. Naopak, kam se jezdí méně, jsou Karlovy Vary. To o pár procent padlo. No a cizinci nejvíc jich přijelo z Německa. Skoro 650 tisíc. Přijeli také Slováci, Poláci. No a nejrychleji rostou mezi turisty Turci, Bulhaři a Brazilci, kteří začínají mít Českou republiku taky velmi příjemný zájem. No, jak to bylo s naším cestováním do zahraničí, se dozvíme v září, kdy většinou cestovní kanceláře vydávají zprávu o tom, kam jsme cestovali, a jsem velmi zvědavý, který země jsou na vrcholu toho našeho dovolenkového dobrodružství letos. Tak doufám, že vás ještě dovolená čeká a do té statistiky na konci prázdnin ještě přidáte Evropa 2.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Byla klubu za 32,90 pouze v pátek a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Zámková bíloantracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
14: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
13: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
15: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomapinky Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
16: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. NIK 21, úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
17: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty.

0: Jsem Krištof, na Evropě 2 v 6.47, Leony, Callum Scott a Martin Garrix budou hrát ještě do 7 hodiny ráno. Zmiňoval jsem konec prázdnin, poslední koupačky, tak když jsme u té poslední koupačky, jestli máte ještě o víkendu v plánu vyrazit k vodě, děláte pro sebe to nejlepší, jo, konkrétně pro vaši hlavu. Vědci vyhodnotili 17 000 návštěv u vody v 19 zemích. Kouklo se na 17 různých typů, od moře přes přehradu po řeku a všechno funguje. Nejlíp vychází písčitý pláže a řeky, ty nejvíc vraceli schopnost se soustředit, jo, při dovolený. A jsou tam ještě dvě věci, které stojí za to si zapamatovat. Za prvý, stres klesal nejvíc lidem, co u vody strávili zhruba 3 hodiny. Za druhý, kdo do vody vlezl, spravil si hlavu víc než ten, kdo jenom seděl na břehu. Takže nestačí si jenom hodit nohy do vody nebo chodit kolem vody, ale je dobrý se do té vody i ponořit. No a když tohle všechno uděláte, začnete školní rok úplně vyčištěný, připravený, bez jakýchkoliv starostí a že to bude s 1. září 100% potřeba. No, držím palce, jak se s tím krásně poberete. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: 7 hodin, minuta k tomu, posloucháte Evropu 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré ráno, Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, v Brně, v Olomouci, v Liberci i dalších městech. Senátoři zamítli vládní novelu stavebního zákona. Předlohu při projednávání v horní komoře hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová s tím, že Česko nepotřebuje další debaty o pomalém povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Zástupci samospráv a ekologové zamítnutí novely vítají. Naopak developeři a podnikatelé ve stavebnictví nadšení nejsou. Společně se podíváme za Luckou.
2: Obce z oblasti Nízkého Jeseníku připravují žaloby kvůli chystaným akceleračním zónám umožňujícím rychlejší výstavbu větrných elektráren. Obce tvrdí, že zóny omezí práva samospráv i obyvatel. Na podání žalob k Nejvyššímu správnímu soudu se starostové obcí z pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje dohodli tento týden. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky dnes večer rozehrají domácí mistrovství Evropy zápasem proti Řecku. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin. Na poslední mistrovství Evropy v roce 2023 vypadly Češky ve čtvrtfinále se Srbskem, které pak získalo stříbro a také letos bude favoritem základní skupiny B, která se odehraje v Brně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na silnici 56 na trase přívoz Frýdek Místek. Na 630. kilometru se bouralo. Komplikace v podobě nehody jsou i na Lounsku na silnici 225 na vjezdu do Žatce.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je oblačno až polojasno, během odpoledne a večera se zatáhne a bude pršet na většině území Česka. Mohou se hlavně v centrálních částech Česka objevit i bouřky, a to velmi silné. Na teploměrech naměříme od 22 do 28 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty po 7. Pokračuje Ondra Vodný.
0: Školní rok je za dveřmi a nebudete vědět, kolik stojí vyslat školáka do školy. Je to spočítaný, za chvíli prozradím, jaká částka to je.

0: Eminem s Rihannou na Evropě 2 v 7.17, 11 dní předtím, než děti vyrazí do školy. Prvňáci, těm se budu věnovat hlavně. Analýza teď vyšla, která porovnávala ceny v letácích 7 velkých řetězců a zjišťovala, kolik stojí vybavit prvňáka do školy. Jo? Takže ta částka, která vyšla, je 3300 korun. To se může zdát jako neúplně zas tak velká, ale i tak je to šílený. Pokud doma prvňáka máte, tak je to minimální částka, kterou byste si měli připravit. Je v tom počítaná základní výbava. Celkem je to stejně jako loni, ale jednotlivé věci se hýbou docela divoce. Nejvíc zdražily boty na přezutí o 30%, aktovka a pastelky o 20%, obaly na sešity o 26%. Něco naopak zlevnilo, sešity a čtyřky o 25%, pena o 20%, pena o 12%. A jedna položka ty 3000 samozřejmě táhne nejvíc a je to batoh. Ten sám vyjde zhruba na 1600 korun, ale samozřejmě berte to jako takový průměr, protože jsou i lidi, kteří dokážou za tašku dát vyšší 1000 korun, protože prostě chtějí pro své dítko to nejlepší. No ať to bude kolik peněz, tak doufám, že hlavně se dítkům ve škole povede, aby z toho byli v klidu děti a hlavně rodiče, to je jasný. David Guetta, Machine Gun Kelly do pátečního ranního klidu, to přidávám za chvíli na Evropě 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
11: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
12: Falcon uvádí
2: děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
12: Zpátky k muzice.

0: Silver Spoon 731 na Evropě 2. Mluvil jsem o tom, kolik stojí vybavit prvňáka do školy a vůbec celkově, kolik se letos dá za pomůcky. A hned tomu ještě přidám teda dobrou zprávu, zůstanu tou chvilku, protože kus těchto peněz zpátky můžete dostat, jenom o tom skoro nikdo neví. Je na to vyhláška. Prvňák má nárok na základní školní potřeby zdarma až do 500 korun na školní rok. Sešity, tušky, psací potřeby. Nemusíte o nic žádat, škola by to měla zařídit. K tomu má každý žák zdarma učebnice a prvňáci na rozdíl od starších dětí nemusí ani vracet. Jsou tam dva háčky, od druhý třídy už tenhle nárok má jenom dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na stovku, a pak jsou tu pracovní sešity, což je taková trošku šedá zóna. Škola je má půjčovat, ale v praxi většinou zaplatí rodiče, takže kdyby náhodou jste se chtěli potom popídit, tak jenom říkám, že něco podobného existuje. Nezachrání to celou tu částku, kterou jsme zmiňovali a která byla průměrně okolo 3300 korun pro letošní rok. No, tak snad aspoň někde ušetříme. Michael Schulte, Tones and I, to přidám za chvíli na Evropě 2.
1: Nezmeškejte dny nábytku Visku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
14: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
13: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
15: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
16: V úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
17: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
18: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: 7.45, posloucháte Evropu 2. Pokud máte domácího mazlíčka, máte doma pejska, tak si zkuste vzpomenout, kdy se vám zdál smutnější. Jo? Schválně si poznáte na svým psovi, jakou má náladu, aspoň minimálně to můžete odhadovat, ale možná ne tak dobře, jak si myslíte. Vědci pustili 300 lidí videa psů v jasně dobrých a jasně špatných situacích. Jo? Pozadí začernili, aby nikdo neviděl, co se zrovna děje v okolí, a ty lidi předtím schválně naladili někoho do dobrý nálady, někoho do špatný, a vyšlo z toho něco, co nikdo nečekal. Kdo měl dobrou náladu, hodnotil psy jako smutnější, a kdo měl blbou náladu, viděl psy veselější. Přesně naopak, než to funguje u lidí. Ty totiž vidíme skrz svoji náladu jedna ku jedný. U psů si to nějak záhadně podle tohle průzkumu převracíme, a není to sranda, protože když psovi špatně, čtete emoce, můžete přehlídnout, že něco potřebuje, anebo zase naopak se snažit víc ho dělat šťastným, když už dávno šťastné je. Takže pokud se vám zdá váš pejsek smutnější, možná je to proto, že se jenom cítíte ten den zrovna extrémně dobře. Ella Farna a Justin Bieber, k tomu příjemnému pocitu cítit se skvěle přidám z naší muziky Evropa 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
4: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v Holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Sia a Sean Paul doznívají s 8 hodinou raním. Posloucháte Evropu 2, je čas na zprávy. Je tu s nimi Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Dnes a v noci na sobotu zasáhnou Česko velmi silné bouřky i vydatný déšť. Napršet může až 70 mm srážek. Nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. První přehánky a bouřky se mohou ojediněle objevit už kolem poledne. Hlavní vlna srážek ale dorazí až odpoledne. V Čechách se začnou tvořit četné bouřky a postupně se k nim přidá také bouřkový systém, který dorazí od jihozápadu z oblasti Alp. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno celní správy České republiky i jméno ředitele celního úřadu pro středočeský.

0: národních špičkách. Přestupky dokážou rozpoznat s přesností více než 95%.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Vážnou nehodu máme na dálnici D1 ve směru na Prahu na 188. kilometru. Počítejte s nehodou i v Praze v Náchodské a ve Velvarech na Kladensku v Pražské ulici.
1: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Venku je oblačno až polojasno, během odpoledne a večera se zatáhne a bude pršet na většině území Česka. Bouřky můžou být hlavně v centrálních částech Česka až velmi silné, především s příbalovými srážkami a silným větrem. Teploty se budou držet v rozmezí od 22 do 28 stupňů. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše. 8:02 opět pokračuje Ondra Vodný.
2: Kávu zdarma a palivovou kartu mám pro vás. Kdybyste ji chtěli, volejte Evropu 2, až budu hrát Coldplay. Číslo je 257 400 888.
1: Evropa 2.

낮은 별 내 우주에 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Pojďme jsou Coldplay a BTS na Evropě 2 v 8.15. Dnešní soutěžní signál. Lenku zdravím na telefonu. Lenko, ahoj.
1: Ahoj, taky tě zdravím.
0: Předpokládám si na cestách někde, jsem tak odhadoval.
1: No, já jsem jela do práce, tak jsem musela tady u kruháče odbočit a zastavit. Ježíš
0: Maria, tak ty jsi na to zastavila. No tak teď, jestli to nevíde, teda tak nevím. Tak jenom abys věděla, krásně se to hodí, když jsi na cestách, protože opět soutěžíme s Molkou. Každý týden vždycky od pátku do neděle hrajeme o kávu zdarma na celý rok a palivový karty, to by se hodilo, ne?
1: Ano.
0: Hodilo. Tak Molka určitě znáš, je oblíbená zastávka na cestách. Ať už vyrážíš do práce, na festival, k moři, na výlet, na prodloužený víkend, tak doporučuji zastavit se na Molce. Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energie na cesty. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner můžete ochutnat oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče, letní drinky a spoustu zajímavých slev najdeš taky v aplikaci Mol Move. No, káva zdarma na celý rok a palivová karta je ve hře. A stačí odpovědět správně na soutěžní otázku, teda jestli piješ kávu. Piješ kávu?
1: Ne.
0: Nepiješ,
1: ale
0: ne?
1: Manžel.
0: Tak pro manžela aspoň, jo. Pozorně poslouchej. Co uděláte nejčastěji na Molce? Za A. Postavíte sněhuláka. Za B. Naučíte se hrát na kytaru, nebo za C. Natankujete, občerstvíte se a pokračujete.
1: Těžká otázka. Těžká. Takže za C?
0: Za C je správně. No. Vidíš, konečně někdo udělal taky něco pro svého manžela, to bude mít radost.
1: Ano, bude.
0: No. To bude ta káva. Jíme a palivovou kartu, doufám, vyčerpáš sama, předpokládám.
1: To je pro mě samozřejmě.
0: Jak jinak, tak moc ti gratuluju, vydrž na telefonu.
1: Děkuji
0: a pokračuju v cestě do práce za chvilku, jo?
1: Děkuji, ahoj.
0: Ray Dalton, se za chvíli, ahoj, Evropa 2.
2: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se šera s kámošema na jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
5: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
6: Jak to?
5: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče. Bytě.
3: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. I koneckou pláž, i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
13: Zpátky k muzice.

0: flake until I hit the ground. 8.28, příjemné páteční ráno, pokud vyrážíte do práce nebo už snad v práci jste, tak pozorně poslouchejte, protože mám pro vás dobrou zprávu. Jo, pravda, říká se, že sezení je nový kouzeň. Když sedíte v práci, je to, jako kdybyste kouzeli, nebo prostě podobný zlozvyk, podobný vliv na zdraví. Je tady ale studie, která to trošku obrací na ruby. Vědci sledovali 1700 lidí 22 let a pak jim udělali snímky mozku a vyšlo jim, že nezáleží na tom, jestli sedíte. Jo, při práci záleží na tom, co u toho děláte. Lidi, co hodně koukali na televizi u sezení, měli mozek menší v oblastech, který jako první zasáhne například nemoc jako Alzheimer. Ale lidi, co stejnou dobu proseděli u pracovního stolu, ty oblasti měli naopak větší, včetně čelního laloku, to je ta část, co se rozhoduje. A drželo to i po započtení pohybu, tlaku, kouření nebo váhy a je zatím souvislost. Takže zpráva zní dobře, mozku nevadí, že sedíte, jenom je důležité, co u toho děláte. Takže pokud to trávíte v práci a kouří se vám z hlavy, je to dobrý. Můžete klidně sedět. Erasmus a Jordan Hutch k tomu budou hrát za chvíli na Evropě 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
4: Sanitka?
3: Ano.
4: A víš, kdy sanitka houká?
3: Když nikomu jede na pomoc.
4: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
5: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
6: Čekají vás záchranářské speciály,
5: moderní sanitky,
6: ukázky první pomoci
5: a program pro celou rodinu.
6: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
5: Vstup zdarma.
6: Více na praha.eu.
7: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: A dáme.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
12: Jaký je arabský výraz pro zlost s bodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: Muhammad Komar nazad.
2: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
13: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
14: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
15: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.

0: 8.44 posloucháte Evropu 2. Celý týden vládne Summer Camp Evropy 2 našemu éteru a taky prachovským skalám. Pod vedením Tomáše Zásiry. Včera jsem se vydal na Summer Camp, dělal jsem DJský workshop. Byl jsem se podívat také na vystoupení Vojty Dika, které bylo fantastické, a Činasky, který zahráli. No a dnes dlouho očekávaný Summer Camp Evropy 2 v prachovských skalách připravil další specialitu a nabitý program. Dnešní nabídne skvělý zážitek, který celý tábor rozhýbe. Za dětmi totiž zavítají absolutní vítězové Evropa 2 taneční skupiny roku 2026. Velké to show, která měla finále v O2 Univerzu, třídenní, ve kterém se představili desítky tisíc tanečníků, hledali se nejlepší choreografové. No a jednou z těch choreografek byla také dáma, která společně se svojí skupinou Excite Dancers z Brna vyrazí učit trošku tanečků naše táborníky. Je to taneční škola, která funguje už neuvěřitelných 20 let a jejich speciální taneční workshop nabídne pořádnou dávku energie, pohybu a taneční atmosféry. Kdybyste chtěli vidět, jak skvělá taneční skupina to je, podívejte se na xsi.cz, píše se to xsi.cz. Pokud máte rádi tancování, určitě uvidíte spoustu materiálu z téhle návštěvy na našich sociálních sítích Evropy 2. Další věc, kterou si můžou naši táborníci vyzkoušet jako účastníci Summer Campu. No, tak sledujte, ať nám počasí ještě vydrží, každému, kdo vyrazil na dovolenou, no a po deváté si nenechte ujít také koťáka, to je náš pátek tady na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
3: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
4: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.

0: Nebezpečně přísná, ale super informovaná. To je Zuzka Kozáková. Jsou tady zprávy Evropy 2.
1: Dobré ráno. Rodičovská linka bezpečí letos slaví 25 let. Během nich už pomohla vyřešit statisíce krizových situací v rodinách. V posledních letech se ale prý mění problémy, kvůli kterým rodiče volají. Daleko častěji řeší třeba psychické obtíže způsobené sociálními sítěmi nebo nadměrné používání umělé inteligence. Asi 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Kolem 9:30 večer zbývalo bez dodávky elektřiny ještě asi 1400 odběrných míst. Jihomoravští hasiči hlásí desítky výjezdů. Na Jihlavsku byl na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Chodci u Chrudimi nebudou muset uskakovat bruslařům. Budoucí cyklostezka s Chrudimi do rekreačních městských lesů na Podhůře by měla mít 3 pruhy. Svůj by měli mít cyklisté, chodci a lidé na inline bruslích. Město chce pro tyto účely z velké části využít současnou silnici kolem letiště, kterou by v budoucnu měla nahradit přeložka. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě Vysoko 0-3 a výrazně se jim zdálil postup do hlavní fáze soutěže. Odveta je na programu za týden na západě Čech. Fotbalisté Hradce Králové vybojovali v Athénách remízu 2-2 a odveta se hraje za týden na východě Čech.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1, na stém 87. a půltém kilometru ve směru na Prahu se bouralo. Nehoda je v Plzni v Domažlické ulici a opatrnost to bude chtít i v Prostějově v Partizánské, kde bourala 2 osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně oblačno až polojasno, během odpoledne a večera se zatáhne a očekáváme déšť na většině území Česka. Dorazí také velmi silné bouřky, především s přívalovými srážkami a silným větrem. Teploty se budou držet v rozmezí od 22 do 28 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a teď už si bere slovo Koťák.
0: Příjemné dopoledne, první hodina mého vysílání bude ve znamení konců, ale taky začátku. Co si pod tím představit, se dozvíte už za chvíli.
3: Evropa 2.

0: Páteční Evropa 2 hraje na maximum, od mikrofonu vás zdraví Koťák a já vás chci seznámit s Robertem Irvinem. To jméno vám možná něco říká, ale ne Robert Irvin. Robert Irvin je totiž syn legendárního Steva Irvina, neboli lovce krokodýlů. Pokud si už nevybavujete Steva Irvina, tak se proslavil po celém světě dokumenty, ve kterých se dostával nebezpečně blízko ke krokodýlům, hadům a dalším zvířatům, což ho tedy bohužel v roce 2006 stalo život, kdy tragicky zemřel po zásahu rejnokem. No a jeho syn Robert dnes pokračuje v rodinné tradici a působí v rámci Australia Zoo a věnuje se ochraně přírody, fotografuje zvířata, stejně jako jeho táta, a vystupuje s krokodýly před kamerou. Musím říct, že ta podoba je naprosto neuvěřitelná, takže pokud máte rádi tyto dokumentární série, tak tady máme nástupníka v podobě Roberta Irvina. Teď už pokračujeme další porcí Maxima muziky Evropy 2. Příjemný poslech, přátelé.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická sklad, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
10: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
13: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
14: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
15: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co se dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. We go.

0: pohodový pátek při poslechu Maxima muziky Evropy 2. Možná si vybavíte jeden z energy drinků, který byl ve své době jako super známý. Je to vlastně relativní novinka, za kterou stojí Logan Paul, což je bratr Jakea Paula, toho kontroverzního influencera, boxera. Tak jeho brácha založil právě značku Prime. K této značce se ve své době opravdu nechci teďka mas mystifikovat, ale myslím si, že i německé velkokluby měly na tričkách nebo prostě využívali, pili tenhle ten energický drink, který je pochopitelně narvaný cukrama a všema možnýma věcma. No a v tom největším jako píku, kdy se Logan Paul spojil ještě s influencerem, který mu se říká KSI, tak jako mířil k maloobchodním prodejům ve výši 1,2 miliardy dolarů. Takže jako z takhle obyčejného drinku se stal de facto status pro celé mladé generace. Jestli se nepletu, i tady v Čechách jsem ho viděl klasicky v krámě za poměrně vysoký peníze v porovnání s ostatními energetickými drinky. No ale teďka přichází jako obrovský propad. Třeba jen ve Velké Británii se ze 112 milionů liber propadl na 33 milionů liber a vypadá to, že už ten drink skoro nikoho nezajímá. Stahuje se z českých hypermarketů, ze světových hypermarketů a je tam i konec některých velkých sportovních partnerství, takže vypadá to, že to nevypadá.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na Autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
14: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG-21. Úterý 25. srpna. Areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
15: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
16: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
17: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Příjemné dopoledne při poslechu Maxima muziky Evropy 2 o tom, že je Russell Crowe dobrý herec, o tom ani potom. Ale jestli je Russell Crowe dobrý zpěvák, o tom se budeme moci přesvědčit. Já jsem ho v životě neslyšel zpívat, ale vypadá to, že příští rok dorazí do České republiky, konkrétně by se měl objevit ve Fóru Karlín, a to 23. května příští rok, a Russell Crowe Indoor Garden Party. Ty bláho, na to bych se šel možná i podívat. Tak přátelé, zvažte to taky. Mimochodem, pokud tou dobou nebudete v České republice, ale na Slovensku, tak 24. května by měl být v Bratislavě, v krásných prostorách Bratislavského hradu. Tak to jsou tedy takové dvě pozvánky na to, pokud chcete vidět tohoto Oscarového držitele live ve vašem státě. Jsme Evropa 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
2: Maximum muziky. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
1: Evropa 2.

0: Maximum muziky v tuto chvíli střídají zprávy Evropy 2, o které se postará Zuzka Kozáková. Pojďme na ně.
1: Dobré dopoledne. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, v Brně, Olomouci, v Liberci i v dalších městech. Senátoři zamítli vládní novelu stavebního zákona. Předlohu při projednávání v horní komoře hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová s tím, že Česko nepotřebuje další debaty o pomalém povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Zástupci samospráv a ekologové zamítnutí novely vítají. Naopak developeři a podnikatelé ve stavebnictví nadšení nejsou. Společně se podíváme za Luckou.
2: Kritický nedostatek krve ve fakultní nemocnici Ostrava trvá. Přestože ministerstvo zdravotnictví minulý týden vyzvalo veřejnost k darování krve, zájem dárců podle ostravského krevního centra zatím zůstává nízký. V prvních třech dnech tohoto týdne přišlo denně jen kolem 50 dárců plné krve, přičemž pro pokrytí potřeb nemocnice by jich centrum potřebovalo nejméně 100 denně. Pracoviště proto hledá další způsoby, jak lidi k darování motivovat. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky dnes večer rozehrají domácí mistrovství Evropy zápasem proti Řecku. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin. Na poslední mistrovství Evropy v roce 2023 vypadly Češky ve čtvrtfinále se Srbskem, které pak získalo stříbro a také letos bude favoritem základní skupiny B, která se odehraje v Brně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever. Odstavené vozidlo na krajnici je na 42. a půltém kilometru. Bouralo se v Moravských Budějovicích v ulici k hoře, další nehodu pak hlásí Břeclav v Lidické.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Stále počítejte s oblačností, místy je polojasno, během odpoledne pak bude převládat zatažená obloha s deštěm či přehánkami na většině území Česka. Mohou se objevit bouřky, a to hlavně v centrálních částech území, až velmi silné, především s příbalovými srážkami a silným větrem. Nejvyšší denní teploty pak očekáváme v rozmezí od 22 do 28 stupňů. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po desáté opět pokračuje Koťák.
4: Ladies and listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europol, you're listening to Europa 2, Europa 2, stay tuned.
0: Já vás pozvu na hudební dokument, který prostě musíte vidět, a taky na podzim míří do českých kin jedna speciální autobiografie.
3: Europa 2.

0: mikrofonu. Kapela, která vznikla v roce 1991 v Manchesteru, říkající si Oasis, tu vám jistě nemusím představovat, stejně tak jako ústřední dvojice bratrů Gallagherových. Tahle ta kapela proslula nejenom kvalitními hity, ale taky neustálými hádkami, odchody z koncertů, veřejnými urážkami, které vyvrcholily v roce 2009 před koncertem v Paříži, kdy se kluci pohádali natolik, že se rozmlátili kytary a od té doby spolu 15 let nemluvili. To se ale změnilo v roce 2024, kdy oznámili obnovení Oasis a návratové turné. 41 vyprodaných koncertů, spektakulární úspěch a velkolepý návrat, který vyvrcholí dokumentem, který nese skvělý název, který vychází z jedného z těch hitů právě kapely Oasis Don't Look Back in Anger. A ten by měl ukázat první společné přípravy, zkoušky, zákulisí koncertů, pochopitelně i napětí mezi oběma bratry, no a součástí by měl být také jejich první společný rozhovor po více než 20 letech. Čili pokud vás tohle zajímá a mělo by, tak 9. září vstoupí do vybraných kin a IMAXů a později by se mělo objevit na Disney+. Tak co, zajímá vás to?
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Já! A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
12: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
13: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
14: Zpátky k muzice. Euro.
2: Evropa 2.

0: nás neuvěřitelně narvaný filmový podzim. Do kin vstoupí Duna, Avengers a taky příběh rovněž narvaného Sylvestra Stallone v příběhu Já Rocky, který popisuje to, jakým způsobem se tahleta legenda podařila sfilmovat. Pokud neznáte to zákulisí, tak můžu jenom naznačit, že Sylvester Stallone neměl hrát hlavní postavu, byť od něj tvůrci chtěli koupit scénář, což pro chlapíka, který tou dobou neměl vůbec žádné peníze, bylo naprosto jako neuvěřitelný odmítnout poměrně vysokou částku a on řekl ne, podmínka je taková, že já v tom snímku budu hrát. Anthony Ippolito je herec, který z toho traileru, který vyšel, je Stallonovi nejenom velmi podobný, ale naprosto fantasticky dokázal napodobit ten jeho akcent. Další zajímavost minimálně pro mě je, že režisérem tohoto snímku je Peter Farrelly. Farrelly Brothers po tom, co v 90. a z kraje milénia natáčeli moje oblíbené, ale ne úplně dobře hodnocené prostě komedie, tak se přesunuli do těch vážnějších žánrů a já věřím, že příběh Já Rocky bude více než kvalitní. Jestli to bude realita, to se dozvíme už na podzim. Do té doby musíte poslouchat Evropu 2. Prosím, děkujeme.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Tam se občas není čemu zasmát.
5: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
5: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak tak jak se jmenuješ? On říká Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: S Datártem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlártem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
10: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v Holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Posloucháte páteční dopolední vysílání na Evropě 2. Od mikrofonu vás stále ještě chvilinku zdraví Koťák a já se chci rozloučit informací o tom, že Max Verstappen zůstává u Red Bullu. A toto oznámení proběhlo velice originální videoformou, kde si pánové z Red Bullu dělali formou e-mailu srandu z toho, ze všech těch teorií, kam má Max přistoupit, bude to Aston Martin, co se všechno stane, ale nakonec až do roku 2030 bude součástí Red Bull Racing, tak tedy gratulujeme fanouškům. No a když jsme u těch loajálních jezdců, kteří jezdí za jeden tým dlouhé roky, pak je to i Pavel Cejnar, který je tady na Evropě 2 doslova matadorem. Já tady předávám slovo, přeju příjemné vysílání a budu se na vás těšit zase v pondělí mezi 9. a 11. hodinou a po svém boku budu mít svoji oblíbenou jezdkyni Ivanu Fenci Kulhánkovou. Tak tedy příjemný víkend a v pondělí naslyšenou.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Poslední masáž jsem měla asi na mamografu.
3: Někdy mám o tebe fakt strach.
4: Jane, Coco a Sophie mají kariéru, rodiny, vztahy a kalendáře zaplněné povinnostmi. Času na sebe jim moc nezbývá, proto se rozhodnou vypnout, nechat všechny starosti doma a užít si víkend plný wellness, proseka a pohody.
5: Zamluvila jsem pokoj.
2: Cože?
6: Jedeme na wellness víkend, machy! Jo!
4: Jenže to by do toho nesměla vstoupit kamarádka Mel, která dokáže každou zdánlivě nevinnou situaci proměnit v naprostou katastrofu.
6: To je Mel? Tak co, jak je předměno? Pauzo!
4: Co mělo být luxusním únikem od reality, se během chvíle mění v divokou jízdu plnou alkoholu, nečekaných známostí, šílených sázek a také v sérii rozhodnutí, která by zastřízliva nejspíš nikoho nenapadla.
5: Nazdar, neděláme tu nic ilegálního.
4: Jedno je tak naprosto jisté. Hrdinky komedie Wellness Weekend se domů určitě nevrátí dokonale odpočaté a s čistou hlavou.
2: Jak to děláš?
4: Za novinkou Wellness Weekend stojí John Lucas a Scott Moore, kteří mají s nekorektními komediemi bohaté zkušenosti. Oba jsou jako scénáristi podepsáni pod pasbou ve Vegas a režijně pak pod komedií Matky na tahu. Komedie Wellness Weekend je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
8: Zveme všechny děti na oslavu 5. narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
9: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Jednu minutu na zpátek odbyla 11. hodina, pátek Evropa 2 a Zuzka Kozáková má zprávy, pojďme na ně.
1: Dobré dopoledne. Dnes a v noci na sobotu zasáhnou Česko velmi silné bouřky i vydatný déšť. Napršet může až 70 mm srážek. Nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. První přehánky a bouřky se mohou ojediněle objevit už kolem poledne. Hlavní vlna srážek ale dorazí v odpoledních hodinách. V Čechách se začnou tvořit četné bouřky a postupně se k nim přidá také bouřkový systém, který dorazí od jihozápadu z oblasti Alp. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno celní správy České republiky i jméno ředitele celního úřadu pro Středočeský kraj. Celní správa uvedla, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje a nevyzývá k platbám prostřednictvím obdobných e-mailů či příloh. Teď už předávám slovo Lucce.
2: Jablonec nad Nisou od podzimu omezí vjezd aut k základní škole Pasířská na sídlišti Žižkův vrch. Zakáže parkování před školou. Auta navíc nebudou moci výjíždět do ulice u vstupu do této školy ve dnech vyučování mezi 7:30 a 8:00. Půjde o první takzvanou školní ulici ve městě. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty. Mají policistům pomoci s rutinními úkoly. Roboti se pohybují na kolečkách. Prošli velkým testováním v turistických oblastech, u škol, v obchodě.

0: Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 11. už taky s Pavlem Cejnarem.
1: Jsem připraven. Při pátku na začátek na servíru z Maxima muziky. Za prvý Maela a za druhý Sam Felt. Tak pohodovej pátek, dobrou náladu s Evropou 2.

Ladí vás dnešní páteční letní stále prázdninová Evropa 2, teď Steven Sanchez a za chviličku prosluněnej song DJ Antoine Macheri. Je tady pátek a vaše Evropa 2.

Teční dopoledne rozjetý, doplná a ve vašich uších je vaše prázdninová letní Evropa 2. To je samozřejmě dobře. Damiano David, Oliver Heldens do vás vlítnou, pakliže i dál budete poslouchat Evropu 2. No a za druhý mám tady něco pro vás a já si myslím, že to může být pro vás, pokud už máte podovolený, pro vás, kterým končí tento týden dovolená, anebo jsou takový, který má ještě příští týden dovču. Takže pro vás něco budu mít už za chviličku. Dále bych chtěl rozebrat, kolik je potřeba udělat kroků denně, abyste byli zdraví. Nevím, jak to máte my, ale doma my měříme kroky. Hlavně ten náš nejmladší, desetiletej, dostal chytrý hodinky a pořád se kouká. A když jich má málo, tak obchází barák. Tak kolik těch kroků musíte udělat, aby to bylo nejoptimálnější? Na to se taky podíváme. Johany dneska mají svátek. Gratulace, no a z těch populárních osobností dneska slaví narozeniny Usain Bolt, to je běžec, Robert Lewandowski, to je fotbalista, anebo zpěvačka Elize, tu znáte, její velký hit, který se jmenuje Moje Lolita. Takže všem, kteří slavíte, přejeme jenom to nejlepší, hlavně zdraví. Já vím, to je možná nějaký kliše. Vám ostatním dobrou náladu. Tady je pátek, Evropa 2. Tak pojďme si to společně užít.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Crowley, with Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav Uši Hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Europa 2.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
11: Zpátky k muzice.

Ve vašich uších je dnešní stále ještě letní Evropa 2. 21. srpen, ještě několik dní do konce prázdnin je a já jsem zjistil, že třeba jedni z našich sousedů teprve příští týden jedou na dovolenou, takže dovolenou mají před sebou. Podle mě mnozí z nás už jí máme za sebou, nevím, jak to máte vy, ale nás teď čekají až Vánoce. Možná nějaký ten jako den, dva, maximálně volno. No ale těšíme se, vždycky něco musí skončit, aby něco nového začalo. To je jasný. No tak já tady mám něco, co si myslím, že by mohlo zvednout náladu a pustit do vás takové jako emoce, že byste mohli buď zavzpomínat, co jste zažili letos na dovolené, a nebo byste si mohli už udělat takový představy, kam byste mohli vyrazit třeba příští rok. V zimě, anebo na podzim. No a co to konkrétně je? Jelikož jsme hudební rádio, tak je tady jedna jediná věc, kterou právě teď můžu udělat. Tak tedy pro všechny, kteří už byli na dovolence, pro všechny, co jí mají před sebou, a nebo co jim končí, a nebo jí právě teď mají. Jedna jediná písnička, která to dokonale vystihuje. Tak pojďme na to. To je náš oblíbený Xindl X a song, který se jmenuje Dovolená. Tak pro vás všechny volume doprava a pojďme si to užít. Hezký pátek s Evropou 2.

0: novinky Evropy 2. Dagny. Tvoje nová muzika. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze.
4: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
4: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To je nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
11: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
12: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.

0: Má to hudební koule Youngblood. Za chviličku Dermot Kennedy, Lenny anebo Quavo a Lenny Kravitz. To je další muzika, kterou prostě musíte slyšet. Při pátku udělá dobrou náladu. Tak co už máte vybráno, co budete dneska večer dělat? Procházka, výlet, nějaká grilovačka. No, možná, že vám to překazí třeba bouřka. To je možný, na některých místech to bude bouřit a prej hodně podle předpovědi. Detaily si řekneme ve zprávách už za pár málo minut. No a vím, kde rozhodně nebude bouřka, je třeba kino. Kdy jste byli naposled v kině? A co zajít na nějakou hororovou ságu? Jestli máte na nějakou podobnou chuť, tady máme pro vás dnešní páteční tip Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi!
3: Hororová sága Insidious se vrací v plné síle do kin. Režie nového snímku s podtitulem Jsou mezi námi se ujal Jacob Chase, který na sebe upozornil schopností budovat napětí skrz moderní technologie a psychologický teror. Příběh se tentokrát soustředí na novou hrdinku. Tou je mladá matka Gemma, která se nevědomky stala terčem nadpřirozených entit. Kromě schopnosti vidět duchy a démony, dokáže vstupovat do dálavy tajemné říše ztracených duší na pomezí života a smrti, která tvoří samotné srdce univerza Insidious. Tenhle, řekněme, dar se ale může stát i jejím prokletím. Gemma totiž dokáže ztracené duše vrátit zpátky do našeho světa a zlí démoni tvrdě pracují na tom, aby její sílu náležitě využili. You can bring demons back to the human world. Jediný, kdo může Gemmě pomoci, je duch zesnulé profesionální zapuzovačky duchů a démonů Elise. What happens if I can't control this? Mediálním partnerem kinopremiéry Insidious Jsou mezi námi je Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Žij s námi Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
1: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Je tady páteční poledne, dobrou chuť k obědu. Evropa 2 právě teď servíruje nejčerstvější zprávy víc Zuzka Kozáková.
1: Dobré poledne. Příští pátek časně ráno bude nad Českem. V případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území České republiky. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Rodičovská linka bezpečí letos slaví 25 let. Během nich už pomohla vyřešit 100 000 krizových situací v rodinách. V posledních letech se ale prý mění problémy, kvůli kterým rodiče volají. Daleko častěji řeší třeba psychické obtíže způsobené sociálními sítěmi nebo nadměrné používání umělé inteligence. Společně se podíváme za Luckou.
2: Obce z oblasti Nízkého Jeseníku připravují žaloby kvůli chystaným akceleračním zónám umožňujícím rychlejší výstavbu větrných elektráren. Obce tvrdí, že zóny omezí práva samospráv i obyvatel. Na podání žalob k Nejvyššímu správnímu soudu se starostové obcí z pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje dohodli tento týden. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy. To se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Když byl evropský šampionát v Brně v roce 97 naposledy, získali české volejbalistky bronz. Dnešní utkání je na programu od 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S nehodou počítejte na D10 ve směru na Prahu, a to na 28. kilometru. V Praze na křižovatce ulic Ostromečská, Černínova a Hartigova, tak tady máme nehodu ve směru na Ohradu a nehodu máme i v Kladně, a to v Holandské ulici.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Většinou oblačno až polojasno, během odpoledne se zatáhne, na většině území očekáváme déšť či přehánky a objeví se i bouřky, hlavně v centrálních částech Česka, a to až velmi silné, především s přívalovými srážkami a silným větrem. Teploty se dnes mohou dostat k 28 stupňům Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a 3 minuty.

0: už odpolední Evropu 2, no a my jsme to tady nakousli před chvíličkou, kolik kroků by se mělo denně udělat, aby to bylo naprosto v pořádku. Tak co, měříte si to? Máte chytrý hodinky a nebo to měříte jen tak jako odhadem? Tak kolik kroků? Zuzka mi tady říkala, že okolo 10 000 kroků. Ano, to je vlastně takovej ten zlatý střed. Mnozí to tak jako dělají, hlídají a mnozí to i splní. A nebo dělat víc kroků, anebo si myslíte, že kroky škodí, tak vůbec, jako kroky neškodí. Rychlá chůze, kroky a procházky, to je to nejlepší, co můžete udělat. Mimochodem, před námi je víkend, takže naplánovat si nějakou procházku lesem, horama nebo nějakým hezkým údolím není vůbec špatná věc. Tak kolik těch kroků musíte udělat? Nejsou na to žádný tabulky, je to hodně individuální věc. Můžete si taky měřit, kolik spálíte těch kilojoulů za hodinu a tak podobně, ale těch 10 000 je samozřejmě je takové jako pohodové. Pokud to uděláte víc, jak 15 000 nebo 20 000 kroků, to už je samozřejmě na vás. Fyzická zátěž je tak trošku jako za mě, já jsem takový sporták, takže důležitá, tak víte co, udělejte si kroku, kolik chcete, hlavně, když se u toho budete cítit dobře. A to vždycky podle mě bude pro vás úplně to nejlepší. Když už budete krokovat, běžet, procházet se, tak do uší si dát nějakou dobrou muziku, to hnedka vám naladí dobrou atmosféru. Tak ode mne třeba už za chviličku, ale Farben, Post Malone anebo Mimivet. Tak pokud někam půjdete, budete měřit kroky, nebudete měřit kroky, je to úplně jedno. Tak vám přeju, ať se vám daří, ať nenarazíte na žádnýho blbce a hlavně, ať máte dobrou náladu. To vám přeje Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
11: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
12: Zpátky k muzice.

0: Ladí vás dnešní páteční odpolední Evropa 2. Tak je pátek, před námi je víkend, mnozí se určitě těšíte. No a nám vrcholí Summer Camp Evropy 2. V Prachovských skalách už bylo prožito hodně a ještě bude. Jak to tam konkrétně vypadá, tak dnes odpoledne pro vás připravujeme a stříháme několik velmi zajímavých rozhovorů, které dali dohromady naši táborníci. Zdravíme na Summer Camp Evropy 2. Mnoho lidí tam dneska jede, bude přespávačka a možná, že to bude taková výzva, protože, jak jsme říkali v předpovědi počasí, blíží se bouřky. Tak uvidíme, jestli třeba projdou okolo našeho Summer Campu, anebo narazí. Já si myslím, že táborníci si s tím poradí velmi dobře. Tak tedy ještě jednou zdravíme pátek Evropa 2 a zdravíme Summer Camp Evropy 2. Jelikož je pátek, tak já zvu taky všechny na hitparádu Evropa 2 Music Chart. Včera proběhlo, spolu jsme si to střihli mezi 18. a 20. hodinou, premiérové kolo, no a teďka je spuštěno hlasování, no a bez vás hlasujících bychom nedali na příští týden dokupy žebříček. Tak zahlasujte přes naše stránky Evropa2.cz. No a pokud se to neslyšeli, můžete si dát repete v neděli ve stejném čase mezi 18. a 20. hodinou. Těším se na vás.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Marcdan a Raymond. Marcdan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličeji pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
9: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG-21, úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
10: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: A tak je to věta o jednom slově. Věta hulá debilní.
10: Na Evropě 2.
14: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
15: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespeareovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
16: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: čtvrtek a minuta po 3:15. Hezký pátek vám inčuju, Johany mají svátek, velká gratulace. No a místo mě nastupuje můj kolega Jindra Ekl. Jak jsem říkal před chvíličkou, možná Jindra nahlédne do finále letošního Summer Campu Evropy 2. Několik rozhovorů vás určitě neminou, pokud i dál zůstanete s Evropou 2. Tak, zítra den z Extravaganza, v neděli, jak hitparáda, o tom jsem mluvil, anebo taky brzda, aneb jakoby show mezi 20. a 22. hodinou. Užijte si víkend podle svých představ. Doufám, že se vám bude líbit další letní a dá se říct předposlední prázdninový. No a těším se v pondělí. Tak se mějte hezké, hezký pátek, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v Holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz. Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno Celní správy České republiky i jméno ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj. Celní správa uvedla, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje a nevyzývá k platbám prostřednictvím obdobných e-mailů či příloh. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 probíhají v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Jablonec nad Nisou od podzimu omezí vjezd aut k základní škole Pasířská na sídlišti Žižkův vrch. Zakáže parkování před školou. Auta navíc nebudou moci výjíždět do ulice u vstupu do této školy ve dnech vyučování mezi 7:30 a 8:00. Půjde o první takzvanou školní ulici ve městě. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty. Mají policistům pomoci s rutinními úkoly. Roboti se pohybují na kolečkách. Prošli velkým testováním v turistických oblastech, u škol, v obchodních čtvrtích i v dopravních špičkách. Přestupky dokážou rozpoznat s přesností více než 95%.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D10 pozor, na 29. kilometru se bouralo ve směru na Prahu. Další komplikace jsou v Opavě v ulici Zámecký okruh, srazila se tu dvě osobní vozidla a se nehodou počítejte i v Kroměříži v Kotojecké ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Během odpoledne a večera se zatáhne a očekáváme přehánky na většině území Česka. Bouřky můžou být hlavně v centrálních částech Česka až velmi silné, především s přívalovými srážkami a silným větrem. Teploty se pohybují v rozmezí od 22 do 28 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a teď už si slovo bere Jindra Eto.
0: Tak už to všechno víte, máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, za chvíli budete vidět ještě o něco víc, tak držte vlnu případně. Hezký odpoledne, se Evropou 2.

0: Ropu 2, mám teď pro vás něco, co vás asi nejspíš šokuje. Možná některý z vás právě ne, jo, protože ta statistika je následující. Dělala se teda v Británii, kde, co se týče těch vln veder, bylo mnohdy ještě hůř než u nás. Ale teď ta statistika. Více jak 65% těch respondentů, který tedy v rámci celé Británie oslovili, tak více než 65% těch lidí řeklo, že by klidně si dalo znovu takový léto, který bylo tenhle rok. Co na to říkáte? Dali byste si znovu takovýhle léto, který bylo tenhle rok? Nebo už o létě nemůžete ani slyšet, ani ho nemůžete cítit? A to, že třeba na příští týden snad by ke konci mělo být nějaká teplota blíží se 30 stupňům, co to ve vás vyvolává? No, tak vidíte to, jsou prostě teplomilní lidi až takhle, který by uvítali, no, to, co bylo. Jenže problém je, že jestli bude to, co bylo tenhle rok, tak zase bude jako už na druhé straně veliký problém s vodou. Jakože veliký. Nechci teda predikovat nějaký zkázy, to vůbec ne, ba naopak, jo. No, ale jenom, aby jsme statisticky věděli. Bylo by zajímavý třeba udělat tu statistiku, protože Britové jsou samozřejmě taky jako jiný národ, prostě jsou jiný, jo. Takže třeba by to Češi viděli jinak. Klidně nám můžete rád vědět, jak to vidíte vy.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
14: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
15: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a už jste slyšeli o Prague Open Air, že ne, je to letní série koncertů pod širým nebem, která přiváží od června do září do Prahy výrazná jména české i zahraniční hudební scény. Koncerty se letos odehrávají na dvou místech. V příjemném prostředí pod kaštany v Rýgrových sadech a ve větším holešovickém areálu 7 u výstaviště, který nabízí dostatek prostoru pro velké koncertní shows i zastřešnou tribunu k sezení. Letošní ročník Prague Open Air se pomalu blíží tedy do finále, vzhledem k datu, ale před sebou máme ještě několik skvělých večerů. V druhé polovině srpna se můžete těšit například na MIG 21 nebo Vojtu Dyka s kapelou DYK. Více info na prageopenair.cz. A kdy budou vystupovat tyhle kapely, ať to víte rovnou případně, tak MIG 21 je úterý 25. srpen, areál 7. No, léto a MIG 21 to k sobě samozřejmě patří jako slunce k prázdninám. Je to ten typ večera, když se smějete víc než obvykle, tančíte bez zábran a refrény zpíváte ještě cestou domů. Navíc MIG 21 přivezou show plnou hravosti, nakažlivý energie a třpitivýho diska, který mu vévodí samozřejmě veliké charisma Jirky Macháčka. No a co se týče Vojty, Dyka a DYK, tak ty budou hned další den následující, to znamená ve středu 26. srpna, taky v areálu 7, kam se to přesunulo samozřejmě pro díky velkému zájmu, pro velký zájem. Takže tolik tedy na ohledně tedy informací Prague Open Air. Nečekejte případně na to, než se vyprodají všechny lístky, protože mizí velmi rychle. Tak honem na prageopenair.cz.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezarujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Mami, víš, co je tohle? Uiu.
8: Sanitka?
7: Ano.
8: A víš, kdy sanitka houká?
7: Když nikomu jede na pomoc.
8: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
9: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
10: Čekají vás záchranářské speciály,
9: moderní sanitky,
10: ukázky první pomoci
9: a program pro celou rodinu.
10: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
9: Vstup zdarma.
10: Více na praha.eu.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
13: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
13: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
14: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
15: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
0: Držíme ti flek i v Benešově. Evropa 2. 105.5 FM.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, viděl jsem velmi humornou zprávu ze Slovenska. Nebo to není jenom zpráva, ono je zároveň i video. A je to fakt jako legrační. Určitě všichni znáte ten koncept těch elektrických koloběžek, ať už jsou půjčovaný nebo ne. Někoho to samozřejmě štve v rámci jako dopravy, na jednu stranu se samozřejmě nedivím, no je hromada samozřejmě různých part, který se navzájem jakoby štvou, že motorkáři nemají rádi, řidiči nemají rádi motorkáři a řidiči nemají rádi koloběžkáři zase nemají rádi tyhle. Pak tu jsou samozřejmě cyklisti, to je další veliká kategorie. No, každopádně, v té Bratislavě ten pán jel na svý elektrický koloběžce a normálně na něj převážel takovou jako malou ledničku. Představte si, dokážete si to vůbec představit. Už tak se podívejte na to video, na internetu je všude a hledá ho i policie dokonce. Protože samozřejmě to tady asi vyhodnotili jako ohrožení nějakého druhu. Jo? Na druhou stranu, kdyby na to koukali třeba ženy a tak, tak řeknou, jo, ale tohle je schopnej prostě chlap. To je schopnej lovec. Víte, jak to bylo dřív, ne? Prostě jel na lov, na elektrický koloběžce, naložil lednici a takovýhle velký úlovek přiveze domů na té koloběžce. To chce nějaký skills. Abyste se jako u toho nezabili.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Poslední masáž jsem měla asi na mamografu.
3: Někdy mám o tebe fakt strach.
4: Jane, Coco a Sophie mají kariéru, rodiny, vztahy a kalendáře zaplněné povinnostmi. Času na sebe jim moc nezbývá, proto se rozhodnou vypnout, nechat všechny starosti doma a užít si víkend plný wellness, proseka a pohody.
5: Zamluvila jsem pokoj.
6: Cože?
7: Jedeme na wellness víkend, machy!
8: Jo!
4: Jenže to by do toho nesměla vstoupit kamarádka Mel, která dokáže každou zdánlivě nevinnou situaci proměnit v naprostou katastrofu.
9: To je Mel? Tak co, jak je předmeno? Pauzo!
4: Co mělo být luxusním únikem od reality, se během chvíle mění v divokou jízdu plnou alkoholu, nečekaných známostí, šílených sázek a také v sérii rozhodnutí, která by zastřízliva nejspíš nikoho nenapadla.
10: Nazdar, neděláme tu nic ilegálního.
4: Jedno je tak naprosto jisté. Hrdinky komedie Wellness Weekend se domů určitě nevrátí dokonale odpočaté a s čistou hlavou.
11: Jak to děláš?
4: Za novinkou Wellness Weekend stojí John Lucas a Scott Moore, kteří mají s nekorektními komediemi bohaté zkušenosti. Oba jsou jako scénáristi podepsáni pod pasbou ve Vegas a režijně pak pod komedií Matky na tahu. Komedie Wellness Weekend je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy se Zuzkou.
1: Hezké páteční odpoledne. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Stejně tak by mohly pokračovat v oznamování, které z volebních uskupení a kandidátů připustili k souběžným komunálním volbám. V jejich případě zákonná lhůta skončí až v sobotu. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Případné druhé kolo senátních voleb 16. a 17. října. Skupina techniků dnes od rána na poli u Počtátu na Přerovsku odstraňuje trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla na zem ve čtvrtek dopoledne. Byla součástí větrného parku se 4 větrníky. Podštatská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 větrných elektráren. Společně se podíváme za Luckou.
2: Chodci u Chrudimi nebudou muset uskakovat bruslařům. Budoucí cyklostezka s Chrudimi do rekreačních městských lesů na Podhůře by měla mít 3 pruhy. Svůj by měli mít cyklisté, chodci a lidé na inline bruslích. Město chce pro tyto účely z velké části využít současnou silnici kolem letiště, kterou by v budoucnu měla nahradit přeložka. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: 4 české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: I nadále počítejte s omezením na D10 ve směru na Prahu, důvodem je nehoda na 29. kilometru. V Kravařích na Opavsku v Opavské se taktéž bouralo a s nehodou počítejte i ve Slavkově u Brna ve Špitálské ulici.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Aktuálně většinou zataženo, počítejte postupně s deštěm či přeháňkami na většině území Česka. Objeví se i bouřky, a to velmi silné, především s příbalovými srážkami a silným větrem. Aktuálně na teploměrech naměříme od 22 do 28 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Jindrou Eklem.
0: Máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli vás bude čekat jeden cestovatelský tip a hlavně rozhovor s Maximem Habancem, se skaterem, se kterým dělali děti na Summer Campu Evropy 2. Rozhovor tady na R2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. A summer camp našeho rádia se pomalu, ale jistě blíží do finále a dnešním dnem tedy vrcholí. Na summer campu bylo mnoho a mnoho hostů, ať už těch hudebních, nebo třeba sportovních, nebo inspirativních. Leoš Mareš, Pokáč, Miraj, Vojta Dyk, Michal Malátný, anebo taky právě Maxim Habanec, velmi, velmi úspěšný český skater. Všechny ty rozhovory, musím říct, dělali děti na summer campu Evropy 2. A ty otázky byly fakt fenomenální. Já jsem vlastně včera pouštěl rozhovor s Leošem Marešem a ty otázky byly neuvěřitelně zajímavý a deep. A nejen s ním samozřejmě, jo. Fakt jako dobrý. Tentokrát tedy pustíme rozhovor s Maximem a konkrétně ho má na starost tedy oddíl číslo 2, který si dal název No Signal, což je tedy u mladých lidí dost dobrý výběr jména oddílu. Tak pojďme tedy na onen rozhovor s Maximem Habancem právě teď a tady na Evropě 2. Maximum muziky. Evropa
1: 2. Evropa 2. Jaký je váš nejoblíbenější trik?
2: Asi pro mě nejoblíbenější trik je jenom normální výskok, což je ollie. A je to proto, že tam na každý pokus a vím, že to neskazím.
3: Kolik úsilí vás stálo překonat světový rekord?
2: Stálo mě to rok příprav a 9 dní zkoušení a 548 pokusů. Ale spoustu nervů.
3: Jak se cítil, když jsi překonal světový rekord?
2: Byl to hrozně dobrý pocit, ale bylo to hlavně proto, že tam byla moje rodina, byly tam moje děti a všichni mi fandili, jak to bylo hrozně hezký. Nebylo to jenom o tom rekordu, ale bylo to i o tom momentu, že jsme byli společně.
3: Jo, jaký je váš oblíbenější skejt? Protože tady jich bylo fakt hodně.
2: To je pravda, já jsem sem přivezl dneska 10 různých skejtů, ale nejoblíbenější byl ten můj a spousta z vás na něm jezdilo a ani o tom neví.
3: To je.
2: Baký stříbrný s nálepkou a vypadal dost podobně jako ty ostatní, ale můj a proto mám nejradši.
1: Co je nejšílenější věc, kterou jste kvůli skejtu udělal?
2: Pro mě nejšílenější věc, co jsem udělal, je kolik jsem skejtu obětoval času. Já už jezdím skoro 30 let a vlastně tohle mi přijde docela šílený, že mě to furt baví.
4: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
5: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
4: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
6: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
4: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
7: To je moje show.
4: Dej taky follow E2.cz.
8: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Vždycky to byla moje show.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
15: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
16: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám pro vás velmi zajímavý téma ke zvážení. Přemýšlíte, že byste vyrazili tohle léto, možná už jste třeba i vyrazili, že? Takže už není nad čím přemýšlet. Ale jestli to je zatím tedy hudba budoucnosti pro vás, tak jestli přemýšlíte nad jihem v pohodě. Vzhledem k té vlně vedera a podobně, tak spousta lidí přemýšlela nad různými plány, kam se jet tedy schladit a ne nutně jako k vodě, ale třeba hory a tak dále. Jasně, máme fenomenální destinace ve velmi jako docela zajímavé blízkosti od nás. Rakousko, Itálie, Švýcarsko, případně i Slovinsko. Nicméně, co takhle sever, na ten hodně málo lidí zapomíná. I třeba jako v Polsku, některé místa jsou velmi pěkný, ale pak jako ještě Dánsko, ještě o něco lepší, samozřejmě i Holandsko, nádhera, nicméně ještě víc na sever, kdybychom jeli, tak vlastně zjistíme, že ve stejný prakticky dojezdový vzdálenosti, jako je třeba Makarská, což je kolik, 1200 kilometrů, nebo třeba Dubrovník, tak kdybyste ty samý kilometry jeli směrem nahoru, tak vás čeká něco, co jste možná doposud ještě neviděli. A to jsou třeba norský fjordy. Jako v dojezdové vzdálenosti fakt nějakých 1200, samozřejmě až třeba 1600 kilometrů, ale to už jsme tedy opravdu jako ještě víc na severu v rámci Norska. Tak jako můžete vidět zemi, která je úplně jakoby na tom jinak, než země, který známe v rámci těch cest na jih. Třeba Lysefjord, to je takový ten známý fjord, říká se mu Kazatelna, je to jedna z nejvýznamnějších norských vyhlídek, jo. Na skalní plošinu, která je asi 604 metrů nad hladinou fjordu, vede středně náročná túra, to je nádherný. Pak jsou tam samozřejmě ty další fjordy, včetně krále fjordu, což je Sognefjord. No, úplně jsem si říkal, tyjo, tohle je strašně vlastně zajímavá inspirace. Jet to samý, co Chorvatsko, ale v trošku jiném stylu nahoru, kde tady jak teplotně se jakoby osvěžíte, tak případně i v rámci koupání. Jo, jenom jako to, berte to jako takovou inspiraci, jako doporučení od někoho, kdo tam ještě sice nikdy nebyl, ale když jsem se koukal na videa, fotografie, jak jsem si říkal, tyjo, to je nádherný, možná to vlastně zkusím i já sám, kdo ví. Tak jestli to zkusí někdo podobně, tak třeba dejte posléze echo, jak se vám tam líbilo.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
6: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
5: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
6: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.

Třetí hodina se blíží, to znamená, že mi vystřídá Káťa Hašková, která tedy vám vychytá následující hodiny odpoledne od 3 do 6 tady na Evropě 2. Užijte si, mějte si pěkně, krásný víkend přeju. Uvidíme se brzy na E2 zase. Ahoj. Evropa 2. 88.

0: Ladíte Evropu 2 a doufám, že máte skvělé páteční odpoledne, a protože se blíží 15. hodina, jsou tu zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po dvě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu potrvá od 22 do 6 hodin ráno, ze soboty na neděli od 20 do 8 hodin. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území České republiky. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi zajasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Kritický nedostatek krve ve fakultní nemocnici Ostrava trvá. Přestože ministerstvo zdravotnictví minulý týden vyzvalo veřejnost k darování krve, zájem dárců podle ostravského krevního centra zatím zůstává nízký. V prvních třech dnech tohoto týdne přišlo denně jen kolem 50 dárců plné krve, přičemž pro pokrytí potřeb nemocnice by jich centrum potřebovalo nejméně 100 denně. Pracoviště proto hledá další způsoby, jak lidi k darování motivovat. Lucie Hnivkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy. To se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Když byl evropský šampionát v Brně v roce 1997 naposledy, získali české volejbalistky bronz. Dnešní utkání je na programu od 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 buďte opatrní ve směru na Ostravu. Od na 199. kilometru máme odstavený vůz, pravděpodobně po nehodě. Další komplikace jsou aktuálně taky na Novojičínsku na silnici 57 na vjezdu do Hostašovic, kde je taktéž nehoda, a bouralo se i na Karlovarsku na vjezdu do Toužimy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně zataženo s deštěm či přeháňkami, teploty se drží do 28 stupňů Celsia a můžete počítat s bouřkami, a to i velmi silnými. Zítra bude polojasno až oblačno na severu a severozápadě zpočátku zataženo. Počítejte s tím, že na severu Čech se mohou v průběhu dne objevit přeháňky, během odpoledne pak srážky ustanou. Na teploměrech naměříme od 18 do 26 stupňů. Ode mě je to vše, ladíte stále Evropu 2 a slovo si právě teď bere Katka Hašková. Ano, je to tak, a kromě nabušeného playlistu vám taky prozradím, jak vám může obyčejná mořská sůl pomoct proti bolestem hlavy.
3: Evropa 2.

0: Hezké odpoledne z Evropy 2, máme pátek 21. srpna. No a já jsem natrefila na Instagramu na takový trik, který by mohl pomoct všem, které občas bolí hlava. Samozřejmě možná lidé, které opravdu hodně bolí hlava, trpí na migrény, tak se mi vysmějí, ale pojďme se podívat na takovou tu běžnou bolest hlavy. Zní to trošku jak babská rada, ale možná na tom něco bude. Princip je úplně jednoduchý. Malá špetka mořské soli pod jazyk. Pár vteřin počkáte a potom vypijete celou sklenici vody. Ten důvod, proč by to mělo fungovat, je sodík, který pomáhá udržovat správnou rovnováhu tekutin a potřebujeme ho taky pro správné fungování svalů. No a ono to vlastně docela dává smysl, protože když jsme dehydratovaní nebo jsme ztratili hodně elektrolitů, třeba po sportu, velkém pocení nebo když jsme v sauně nebo v jiném velkém horku, tak se může právě ozvat bolest hlavy. Takže když v takové chvíli doplníte vodu a zároveň i trochu toho sodíku, tak tělo si může srovnat tekutiny, no a hlava nebo ta bolest hlavy vám může polevit. Proto vlastně se po velkém pocení pijou jonťáky nebo minerálky. Přitom to jde vlastně evidentně udělat i poměrně jednodušeji a levněji. Ten příspěvek dokonce tvrdil, že sodík pomůže zmenšit otok cév v mozku a tím utlumí signály, ale tady už bych byla opatrná. Já si myslím, že to nebude žádný univerzální lék na migrénu, protože určitě neplatí, že každá bolest hlavy může zmizet za 5 minut díky soli. Nicméně, pokud vás bolí hlava třeba po dní na slunci nebo přesně jak je dneska takové dusno, tak možná ta sklenice se solí anebo sůl pod jazyk a následně trocha vody vám může pomoct. Takže není třeba hledat vždycky zázračné řešení, ale voda. Voda je vždycky zázračné řešení. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
10: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
11: Zpátky k muzice.

0: S námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

Maximum Musik. Europa 3.

0: Whatever It Takes, Imagine Dragons na vlnách Evropy 2. A my se podíváme do vesmíru. Možná znáte Lajku, prvního psa na oběžné dráze. Jenomže její příběh neměl úplně šťastný konec. Belka a Strelka už měli větší štěstí. Říkáte si, kdo byla Belka a Strelka? Belka a Strelka byli první psi, kteří obletěli zemi a vrátili se živí. A právě teď je to 66 let. Do vesmíru odstartovali v sovětském Sputniku 5 a rozhodně tam nebyli sami. Na palubě měli králíka, dva potkany, 42 myší, mouchy, rostliny a houby. Takže vlastně taková docela zajímavá vesmírná zoologická a botanická zahrada. Celá ta mise trvala 25 hodin a Sputnik za tu dobu obletěl Zemi 17krát. A vědci sledovali, jak pobyt ve vesmíru působí na živé organismy a hlavně, jestli je vůbec možné, aby to přežili, aby se vrátili v bezpečí. No a povedlo se. Belka, Strelka i ostatní živí pasažéři přistáli v pořádku, ale úplně na pohodu to nebylo. Jo, Belce se prý po několika obletech udělalo špatně, byla neklidná a zvracela. A právě tady to údajně přispělo k rozhodnutí, že první let člověka do vesmíru bude raději jenom na jeden oblet Země a vlastně o necelý rok později pak odletěl Jurij Gagarin. No a taková bizarní tečka. Strelka měla po návratu ještě 6 štěňat a jedno z nich Nikita Chruščov daroval dceři amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Takže zatímco Sověti a Američané během studené války se předháněli právě kdo třeba dobije rychlej vesmír, tak v Bílém domě nakonec pobíhalo štěně po sovětské vesmírné feně. To je skvělý. No a Belka se Strelkou tak byly samozřejmě velké celebrity a myslím, že to je docela zasloužené, protože 17krát obletět planetu a pak normálně přistát, tak to je jakože slušný výkon, protože já musím říct, že mě je občas špatně po pár serpentinách i třeba v autě někde na Červenohorském sedle. No.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fabie. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista. Pro doma.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
12: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
13: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
12: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
15: V úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Držíme ti flek i v Kutné Hoře. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Luis Capaldi, Stay Love. Prostě v pátek odpoledne nemůže na Evropě 2 chybět i troška té romantiky. Navíc, co si budeme, léto pomalu končí, podzim se blíží a myslím, že takové zamilované songy můžeme určitě očekávat. No a kromě toho, že můžeme očekávat takové trošku zpomalení, tak můžeme taky očekávat nové podzimní trendy. No, protože s novou sezónou samozřejmě přichází nová módní přikázání, co se bude nosit a jaké budou hlavní podzimní barvy. A jednou z hlavních barev letošní sezóny má být lilková. Jestli si říkáte, co přesně je lilková, tak je to taková hodně tmavá fialová, trochu dovínová a prý se dobře kombinuje s béžovou, černou, šedou, hnědou nebo třeba olivovou. Mimochodem právě vínová, čokoládově hnědá, olivová budou frčet letos taky. Takže, jestli chcete být na podzim trendy, lilek, víno, čokoláda, což zní vlastně jako úplně ideální páteční večer a možná to zní jako mnohem lepší páteční večer než módní předpověď. No a kdyby vám třeba ta lilková vůbec neslušela, tak pořád můžete držet trend po svém. Prostě kupte lilek a udělejte z něj třeba musaku. A nebo ještě líp italskou parmigianu. To je takové zapečené jídlo, kde je lilek, rajčata, mozzarella, parmazán. Je to strašně dobrý. A podle mě by to mohlo propojit muže i ženy. Že si říkám, že když se udělá takové dobré lilkové jídlo, tak ty trendy propojí prostě všechny, protože dobré jídlo spojuje. Díky, že posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi!
3: Hororová sága Insidious se vrací v plné síle do kin. Režie nového snímku s podtitulem Jsou mezi námi se ujal Jacob Chase, který na sebe upozornil schopností budovat napětí skrz moderní technologie a psychologický teror.
4: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
3: Příběh se tentokrát soustředí na novou hrdinku. Tou je mladá matka Gemma, která se nevědomky stala terčem nadpřirozených entit. Kromě schopnosti vidět duchy a démony, dokáže vstupovat do dálavy tajemné říše ztracených duší na pomezí života a smrti, která tvoří samotné srdce univerza Insidious. Tenhle, řekněme, dar se ale může stát i jejím prokletím. Gemma totiž dokáže ztracené duše vrátit zpátky do našeho světa. A zlí démoni tvrdě pracují na tom, aby její sílu náležitě využili.
4: You can bring demons back to the human world.
3: Jediný, kdo může Gemmě pomoci, je duch zesnulé profesionální zapuzovačky duchů a démonů Elise.
4: What happens if I can't control this?
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Insidious Jsou mezi námi je Evropa 2.
5: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
6: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
9: Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night.

0: Ladíte páteční maximum muziky Evropy 2 s datem 21. srpna a protože bylo 16 hodin, tak Zuzka Kozáková už má připravené zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno Celní správy České republiky i jméno ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj. Celní správa uvedla, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje a nevyzývá k platbám prostřednictvím obdobných e-mailů či příloh. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 probíhají v Praze, v Brně, v Olomouci, v Liberci i v dalších městech. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Dvě noci nebude průjezdná nejvíce frekventovaná česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou zpátku 21. srpna na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude uzavřená v obou směrech. Na most při zkoušce najede 8 plně naložených nákladních vozů, z nich každý váží 32 tun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty. Mají policistům pomoci s rutinními úkoly. Roboti se pohybují na kolečkách. Prošli velkým testováním v turistických oblastech, u škol, v obchodních čtvrtích i v dopravních špičkách. Přestupky dokážou rozpoznat s přesností více než 95%.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Pozor na silnici první třídy číslo 58 na Novojičínsku na vjezdu do obce Příbor, kde máme v křižovatce nehodu dvou vozů. Můžete si tady počkat. Na Trutnovsku na silnici 304 u Havlovic se taktéž bouralo a nehoda se došetřuje ve Slavkově u Brna ve Špitálské ulici.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Většinou zataženo, na většině území prší, počítejte i s bouřkami, a to velmi silnými. Teploty se aktuálně drží do 28 stupňů. Zítra pak bude na severu a severozápadě zataženo, v průběhu dne polojasno až oblačno. Déšť se objeví na severu Čech. Odpoledne a pak na večer srážky ustanou. Co se teplot týče, očekáváme 18 až 26 stupňů Celsia maximálně. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše. Krátce po 16. pokračuje Katka Hašková.
4: Greetings to listeners of Radio Europe 2. Europa 2 for Rodney, Europol. You're listening to Europa.
5: Fox, Lokash, Europa.
4: Europa, there. Stay tuned.
0: A já vám už za chvíli prozradím, proč se nám ve vodě dělají na prstech varhanky. A ne, není to proto, že kůže nasákne vodou. Ten důvod je jiný.
3: Evropa 2.

0: 16 hodin na 15 minut ladíte maximum muziky Evropy 2 a já jsem vám slíbila, že se podíváme do vany nebo do bazénu, protože se budeme bavit o varhánkování. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč, když jsme delší dobu ve vodě, tak proč se nám úplně skrabatí prsty? Já se přiznám, že jsem celý život žila v tom, že jsem si myslela, že ta kůže nějak jako nasákne vodou, ale ono je to úplně jinak. V konečcích prstů se prý totiž stáhnou cévy, kůže se trochu propadne a to vytvoří ty varhánky a řídí to aktivně náš nervový systém. No a proč to naše tělo dělá? Jedna z teorií říká, že je to takový vlastně přírodní protisklus, že varhánky fungují podobně jako třeba vzorek na pneumatikách a měl by vám pomoct lépe manipulovat s mokrými předměty. Takže pravděpodobně našim předkům se to mohlo hodit třeba při pohybu po mokrých kamenech nebo při sbírání potravy ve vodě. A mimochodem to zajímá i vědce kvůli zdraví, protože, jak jsem říkala, řídí to nervový systém. No a způsob a rychlost toho, jak se ty prsty ve vodě sfraští, tak to souvisí právě s fungováním nervového systému. Takže pokud lidé mají některé ty nervové cesty přerušeny, nebo teď mi prosím nechytejte za slovo, tak se jim třeba vůbec ty prsty nekrabatí, takže vlastně se tím zjišťuje, jestli je všechno v pořádku. No, každopádně, až příště vylezete z vany s rukama jako prostě stoletá babička, tak to není tím, že byste se začali rozpouštět a že by se vám voda hromadila pod kůží na prstech, ale je to tím, že jste prostě vlastně přezuli pneumatiky na ty protiskluzové. A pokud dneska plánujete nějaký bazén nebo koupel, tak si to užijte a zároveň si můžete ověřit, jak dobře funguje váš nervový systém. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafé. Kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
2: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
11: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Darmatka na Dejky smí i krátce po půl páté ladíte Evropu 2. No a vy, kdo nás posloucháte pravidelně, tak moc dobře víte, že celý tenhle týden probíhá v prachovských skalách Summer Camp Evropy 2. Ale to je tam opravdu nabitý program a taky je to nabito nejen hudebními hosty a děti, je taky sami zpovídají, už si takhle vzali na paškál Miraje, Pokáče, skateboardistů Maxima Habánce nebo našeho Leoše Mareše. Tentokrát se mikrofonu chopil oddíl číslo 3, který si říká Zorky lajky a vyspovídal Vojtu Dyka. Tak si pojďme poslechnout, co z něj dostali.
1: Máš nějakou zajímavou historku z koncertu?
2: Z koncertu? Mám spoustu historek, bohužel většinu nemůžu říct za prvé dětem a za druhý do éteru Evropy 2, takže mám spoustu historek. Tak na koncertě se stane spoustu věcí. Lidi omdlívají, házejí spodní prádlo, to dělají rockovým hvězdám, jako jsem já. A tak to prostě se hází třeba, nebo prostě někdo se stane, já třeba velice rád tančím se sekuriťákama, nebo je natáčím ty lidi, kteří kamerujou, tak já si otočím tu kameru a točíme, tak to mám taky rád. Stane se spoustu věcí a ještě více stane po těch koncertech.
3: Kdyby tvůj život měl filmový název, jak by se jmenoval?
2: Štěstí.
4: Která tvoje písnička je pro tebe osobně nejdůležitější a proč?
2: Jo, to asi nemůžu úplně tak říct, já mám jako vlastně rád to, když tvoříš písničky, tak je to jako když se ti narodí dítě. To znamená, že prostě máš, ke každému máš trošičku jiný a specifický vztah, každý to dítě je nějaký jiný, něco jiného způsobuje, takže to je i u těch písniček, ale je pravda, že mám takovou zvláštní, protože je taková hodně niterná a to je šumavský Otčenáš, který prostě jsem vlastně vzniknul z ticha a to já mám vlastně nejradši, když něco takového vznikne z ticha, takže asi šumavský Otčenáš bych řekl.
3: Jak jsi se dostal ke zpívání?
2: Jak jsem se dostal ke zpívání? Já jsem podle mě záhy po narození otevřel hubu a začal jsem zpívat. A bylo to asi v 5 letech. Začal jsem chodit do sboru dětskýho, chlapeckýho a tam jsem se dostal ke zpívání a to mě začalo tak šíleně bavit, že jsem vlastně i přestal hrát fotbal, přestal jsem hrát florbal, jsem hodně sportoval a začalo mě to bavit, takže jsem přes pěvecký sbor a potom přes divadlo.
4: Jakou nejdivnější věc jste dostal od fanouška?
2: Nejdivnější? Nejdivnější, jo. Mě napadají samý kraviny, ale já ani nevím, já jsem vlastně nedostal divný věci. Nebo si na ně teďka nemůžu vzpomenout, takže asi nebudu si vymýšlet nic vtipného, abych jenom pobavil, takže zkrátka dobře, nemůžu si vzpomenout.
4: Kdyby ti zakázali herectví.
2: Jo, promiň, ale já se k tomu vrátím. Ale já naopak jsem dělal to, že jsem lidem dával dárky. Já jsem vždycky vyhlašoval na koncertech soutěž o nejlepšího fanouška a vždycky jsem koupil třeba, když jsem hrál ve Zlíně, tak jsem šel do Zverimexu a koupil jsem 50 kilo žrádla pro kočky. A to jsem prostě dal lidem, anebo jsem třeba koupil v zimě sáňky a vždycky lidi, kteří nejvíc řvali na koncertech a fandili, tak jsem jim dal sáňky prostě. Což se, jakoby jdeš na koncert svého oblíbeného interpreta a dostaneš ještě sáňky, tak je to dobrý jako. No, takže já spíš obdarovávám, no.
4: Kdyby ti zakázali hudbu, zpívání a herectví, co bys si chtěl dělat?
2: No tak zaprvé bych asi upadnul v depresi, protože musím říct, že to zpívání a herectví a ta hudba je pro mě tak spjatá s tím životem mým, že nevím vlastně, co bych dělal. Ale kdybych si odmyslel to, jako, že to tak není, tak bych obrovsky chtěl dělat něco se dřevem. Baví mě kameny a baví mě dřevo. Vůbec tak nějak opracovávat a tak.
5: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nová muzika. Mark Dan a Raymond. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
0: Na Evropě 2.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Youngblood, Hello Heaven, Hello na Evropě 2. Krásné dobré páteční odpoledne. Já bych si ještě na chvíli zastavila na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu. Protože pro Česko to bylo takové, řekněme, překvapivě chudé mistrovství Evropy. Poprvé po 88 letech jsme nepřivezli ani jednu medaili. To rozebírat nechci, ale teď se ozvaly dvě bývalé české atletické hvězdy, Lída Formanová a Šárka Kašpárková, a myslím, že obě moc dobře ví, co znamená uspět na velké akci. A oběma shodně vadila hlavně jedna věc, že v rozhovorech často slyšeli od sportovců, jako těch českých, že si závod přijeli hlavně užít. No a úplně to skritizovali. Formanová řekla, že je na slovo užít úplně vysazená. Podle ní nebylo za jejich éry cílem jen se na velkou akci dostat, ale hlavně tam něco předvést. Sama prý neřešila culíky, make-upy ani dlouhé nechty, ale chtěla uspět. No a současným atletům podle ní chybí větší sebereflexe, skromnost a pokora. No a ta Šárka Kašpárková, trojskokanka, to má podobně. Ta je prý na větu jdu si závod užít vyloženě alergická, že prý když jdete podat životní výkon, máte podle ní stres, tlak a soustředíte se na závod. A že když někdo řekne, přijel jsem si to užít, takže to na ní spíš působí, jako byste si přijeli zamávat do kamery. No, zmínili i sociální sítě, podle nich se dnes někdy ze sportovců dělají velké hvězdy spíš podle počtu sledujících a sponzorů, než podle těch výsledků. No, možná na tom něco pravdy je. Co si myslíte vy? Stačí si přijet akci užít, nebo byste radši, aby nám sportovci vozili medaile? Na druhou stranu, názor na mistrovství Evropy může být každý. Tak jeden přihodím i já. Pro mě je královnou šampionátu britská dálkařka Jasmine Sawyers. Ta mezi pokusy seděla vždycky zabalená v takové fluffy růžovo-fialové dece s hvězdičkami. A před posledním skokem v ní ještě hecovala publikum a pak ji schodila a šla skákat. No a nakonec si doskočila pro stříbro, prý asi centimetr od zlata. Takže tahle holka si to podle mě evidentně přijela užít a ještě u toho stihla i medaily. Díky, že posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
3: Evropa 2.
4: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.
5: Now this is not the time or the place for broken hearted. 'Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: Výběrek se David Guetta, Sad Girls na Evropě 2. Bylo 17 hodin, Zuzka Kozáková má samozřejmě aktuální zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Stejně tak by mohly pokračovat v oznamování, které z volebních uskupení a kandidátů připustili k souběžným komunálním volbám. V jejich případě zákonná lhůta skončí až v sobotu. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Případné druhé kolo senátních voleb 16. a 17. října. Skupina techniků dnes od rána na poli u Počtátu na Přerovsku odstraňuje trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla na zem ve čtvrtek dopoledne. Byla součástí větrného parku se 4 větrníky. Počtátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 větrných elektráren. Společně se podíváme za Luckou.
2: Obce z oblasti Nízkého Jeseníku připravují žaloby kvůli chystaným akceleračním zónám umožňujícím rychlejší výstavbu větrných elektráren. Obce tvrdí, že zóny omezí práva samospráv i obyvatel. Na podání žalob k Nejvyššímu správnímu soudu se starostové obcí z pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje dohodli tento týden. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: 4 české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 se nárazově můžete dostat do kolony od stého 96. kilometru ve směru na Ostravu. V Praze v Průmyslové ve směru na Hloubětín bouralo nákladní vozidlo s osobním. Další komplikace jsou na Kroměřížsku na silnici 438. Bouralo se na vjezdu do obce Vítonice.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou zataženo, počítejte s přeháňkami, silnými bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zítra ráno bude zataženo, zejména na severu, jinak bude polojasno až oblačno. Na severu se v průběhu dne mohou objevit přeháňky, ty pak ustanou během odpoledne. Na teploměrech naměříme od 18 do 26 stupňů. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Katkou Haškovou.
0: A já už vám za chvíli řeknu, co je špatně na Sněžce, Macoše nebo Křivoklátu podle lidí, kteří jim na Google napařili jenom jednu hvězdičku.

0: Ladíte maximum muziky s pátečním datem 21. srpna a protože jsou stále ještě prázdniny, tak se podíváme na nějaké takové typické prázdninové, na typická prázdninová návštěvní místa. Nezavděčíte se prostě všem, ani když jste Karlštejn. Takhle jsem minule končila jednohvězdičkové recenze českých památek a profil Úžasná místa mezi tím našel další várku skutečných recenzí. Pojďme na to, začneme macochou. Jedna hvězdička a recenze. Prostě díra a jeskyně. No, technicky vzato ano, asi jako moře je prostě voda a pláž písek. Další recenze, chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Potřebuje renovaci, nejsem si jistý, zda je to možné, ale doufám, že ano. No tak ono se to stavilo od 14. století, Jeffe, takže já bych tomu ještě chvilku dala. Moje oblíbená Sněžka, jedna hvězdička, mohlo by to být vyšší. Nejvyšší hora České republiky zklamala, protože není dost vysoká. Já jako nevím, co s tím ta Sněžka udělá. Možná by mohla zkusit dorůst. Skanzen v Roždově pod Radhoštěm. Nic tu není. Což je podle mě teda na skanzen docela odvážné tvrzení. Já jsem tam byla a myslím, že krámu je tam docela dost. A Držpašské skály, jen šutry a stromy. Tu jednu hvězdičku dávám za kachny na jezeře. Ty byly cool. Takže miliony let geologického vývoje, 0 bodů, ale kachny zachránili výlet. Pak Jurkovičova rozhledna to schytala, nemám rád Jurkoviče, což je vlastně krásně čistá recenze. Žádné výhrady k rozhledně, prostě osobní spor s architektem, takže žádná pochvala. A Křivoklád dostal jednu hvězdičku od paní, která napsala, šla jsem jen kolem, nebyla jsem tam. To je skvělý. Jedna hvězda podniku, který jste nikdy nenavštívili. To už je takové jako recenzování na dálku. To skoro vypadá jak nějaký konkurenční boj. Prostě nezavděčíte se všem, ani když jste nejvyšší hora republiky. Hezký den, tohle je Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
13: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Ladíte Maximum muziky Evropy 2, pomalu se blíží 6. hodina a tím pádem i konec Maxima muziky, ne samozřejmě vysílání. A ještě poslední zásadní věc, kterou vám musím říct, než to tady za chvíli předám Ondrovi Urbanovi, tak je ta, že dnes slavíme Den básníků. A já si myslím, že my Češi k tomu máme vlastně docela hezký vztah, protože poezie má u nás opravdu dlouhou tradici. Mácha, Neruda, Seifert, to jsou jména, která nám ve škole většinou trošku znechutili teda tím, že jsme se je museli učit nazpaměť, ale pak tady máme ještě druhou, mnohem zábavnější a popkulturnější básnickou tradici a to je samozřejmě Štěpán Šafránek. Štěpán Šafránek a jeho kámoš Candy a celá ta série filmů o básnicích. První film, jak svět přichází o básníky, vznikl už v roce 82 a nakonec toho bylo 6 filmů, takže jsme mohli přes 30 let sledovat, jak básníci přichází o iluze, užívají si života, nestrácejí naději a nakonec čekají na zázrak. No a hlavně to básnictví tady u nás v Česku samozřejmě neskončilo někde u Máchova jezera, protože ta poezie se píše pořád, vycházejí nové sbírky, konají se různá autorská čtení a třeba se taky rozjela hodně slam poetry. To je takový populární živý formát, je to v podstatě poezie, kterou ale nečtete potichu doma pod peřinou, ale ten autor ji předvede přímo před lidmi. Vlastní text, většinou nemají žádné rekvizity, prostě pár a publikum navíc rozhoduje o tom, jestli jsou dobří nebo není. U nás je třeba mezi nejznámější slam poety patří Anatol Svahilec, ale myslím, že tady je poměrně silná celá generace slamerů a slamerek, pořádají se dokonce i mistrovství republiky. No, takže poezie neumřela, jenom se vlastně trošku převlekla, by se dalo říct, protože dřív básník, že jo, seděl nad tím papírem a trpěl kvůli lásce a dneska vezme mikrofon a jde kvůli té samé lásce trpět před 200 lidí a i tohle je básnictví. Takže krásný den všem básníkům a i všem, kteří posloucháte Evropu 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
0: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze.
8: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
7: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
8: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
12: Sanitka?
11: Ano.
12: A víš, kdy sanitka houká?
11: Když nikomu jede na pomoc.
12: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
13: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
14: Čekají vás záchranářské speciály,
13: moderní sanitky,
14: ukázky první pomoci
13: a program pro celou rodinu.
14: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
13: Vstup zdarma.
14: Více na praha.eu.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
15: Jaký je arabský výraz pro zlost z bodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
15: Muhammad Komar naspat.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
16: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
17: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
18: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.

0: Kalin, Sofin, Meč, Pistácie a Maximum muziky pomalu končí, protože přišel Ondra Urban a vrátil se rovnou z tábora. Jo?
1: Je to, no, rovnou, já jsem tam byl ve středu.
0: No a jak bylo na Summer Campu Evropy 2?
1: Bylo super, naštěstí nám nepršelo, to byl základ. A děcka tam jsou moc milí, nebyl tam žádný prudič letos, nikdo tam neotravoval.
0: Počkej, letos, to znamená, že loni byl, jo?
1: Byly ročníky, kdy některý děcka teda dávali zabrat těm vedoucím. A i nám, jako DJům, protože my tam pravidelně děláme diskotéku dětem. A ti prudiči furt chodili a říkali, kluci, zahrajte tam něco jiného, to se nám nelíbí a tak dál. Zatímco letos všichni tančili, zpívali, pařili.
0: Jo, a co, na co za tebe pařili nejvíc?
1: No, hráli jsme mimochodem i Pistácie, které teď dohráli, Kelin a Sofian, tak všichni to zpívali, to všichni znají. A největší hit letošního Summer Campu Evropy 2 je Eva Farná, Neříkej, co má se stát.
0: A tak Eva Farná je podle mě hit celého tohohle roku, jako, teda jako
1: jo,
0: ona.
1: Jo.
0: No a já jsem si pro tebe ještě připravila jako jenom otázku, protože my jak tady pouštíme ty různý rozhovory, že jo, jednotlivých oddílů se známými osobnostmi, tak mě baví ty názvy těch oddílů. Je nějaký, který se ti líbí úplně nejvíc?
1: Já vlastně úplně nevím, jak se ty oddíly jmenují, protože k tomu jsme se tam nedostali.
0: Hele, tak byly tam Zorky lajky,
1: jo.
0: Děti rádia,
1: aha.
0: Radioaktivní, No Signál, Survivři, a pak už se nevím. Tak kdyby si znal vybrat tohle.
1: Ečka, myslím.
0: Ečka, ještě. No jasně.
1: Člověče, asi Zorky lajky mi přijdou originální a trefný.
0: Mě taky. No nic, tak Summer Camp pomalu končí, stejně jako končí toto moje Maximum muziky. Já ti to tady předávám. Ale večer na Maximum.
1: Ty budeš zase zítra ráno zpátky. Už se těšíš.
0: Já se těším moc. Mějte se hezky. Začíná ahoj. Večer na Maximum. Ahoj. Evropa 2. 88.

0: 18 hodin a téměř 2 minuty, to je aktuální čas. Na Evropě 2 je připravená Zuzka Kozáková a tady jsou zprávy.
1: Dobrý podvečer. Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chucerady uzavře po dvě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu potrvá od 22 do 6 hodin ráno, ze soboty na neděli od 20 do 8 hodin. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území České republiky. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Jablonec nad Nisou od podzimu omezí vjezd aut k základní škole Pasířská na sídlišti Žižkův vrch. Zakáže parkování před školou. Auta navíc nebudou moci vjíždět do ulice u vstupu do této školy ve dnech vyučování mezi 7:30 a 8:00. Půjde o první takzvanou školní ulici ve městě. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy. To se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Když byl evropský šampionát v Brně v roce 1997 naposledy, získali české volejbalistky bronz. Dnešní utkání je na programu od 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D10 ve směru na Prahu. Na 32. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. Další komplikace jsou aktuálně na Klatovsku na silnici 27 u Čachrova, kde boural osobní vůz.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami a i velmi silnými bouřkami. Teploty se drží do 28 stupňů. Zítra bude v průběhu dne převládat polojasná až oblačná obloha. Na severu Čech se místy v první polovině dne mohou objevit přeháňky. Teploty se mohou dostat k 26 stupňům. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a právě teď už startuje Večer na maximum s Ondrou Urbanem.
0: A nejenom, že startuje Večer na maximum, ale je to páteční Večer na maximum. Dočkali jsme se, já jsem rád, že posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2.

6 hodin a 7 minut, to je aktuální čas a je to čas, kdy startujeme páteční večer na Maximum na Evropě 2. Myslím si, že ten páteční večer je pro spoustu lidí magický, je to takový cíl celého pracovního týdne, kterého jsme právě teď docílili. Víkend před námi, věřím, že do něho půjdete dobře naladěni a pokud byste se do něj chtěli naladit i hudebně, můžete, protože mezi 18. a 20. hodinou budu plnit hudební přání. Hrajeme vaše oblíbené songy, takže nachystejte telefony, za chvilku budeme volat 257 400 888. Stejné telefonní číslo platí i pro song za trest, to bude okolo 6:45. No ale za chvilku tady bude i Petr Švancara. Nejsem tady úplně sám. Švanci dorazí a já mu zkusím nadhodit jedno takové fotbalovo-společenské téma. Svatba Cristiana Ronalda, protože to jsme ještě neprobrali a myslím si, že Švanci k tomu bude mít co říct. Tak za chvilku rubrika Žádný Švanci.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady pátek, Evropa 2, večer na maximum a švanci ve studiu.
2: Zdravím všechny, užijte si víkend. Já už taky přemýšlím, co budu dělat, tak pojďme na to.
1: No třeba bude mít o víkendu někdo svatbu. Já bych chtěl probrat svatbu Cristiana Ronalda. My jsme ještě neměli prostor to probrat.
2: Cristiano Ronaldo se oženil. Logicky mě to dává smysl v tom, že to tak dlouho trvalo. Jo, jakože že vlastně asi to nastal ten správný čas, kdy už mají spolu spoustu dětí, jsou spolu 7 let, ale jako proč ne? Já myslím, že na Ronalda si asi každý jako rád počká, ne?
1: No to rozhodně, ale co mě na Ronaldovi překvapilo, že to nebyla ta velká honosná svatba v kostele a hostina. Oni ten obřad měli doma v obýváku a byli u toho jenom jejich děti.
2: Kamo, tam by bylo 10 milionů lidí kolem. Každý by chtěl fotografii. Takže asi z tohohle důvodu bych řekl, že se chtěli trošku stranit. Na druhou stranu představ si, že bys byl pozvaný. Jo?
1: No.
2: Co mu dáš? Já jsem zvyklý dávat jako, když jdu kamarádovi na svatbu nebo na nějaký top narozeniny, třeba 60, 50 a tak, tak dávám do obálky 5000 korun. Jako říkám si, že dvojka už je málo a je to fakt kamoš, tak mu dávám bůra. Ty si představ, jak mě Ronaldo zavolá a řekne, ty švanci, poslouchej. Zvu tě na svatbu, sedíš doma.
1: To jsem nevěděl, že Ronaldo mluví hantecem.
2: Koupíš v drogéry tu obálku, aspoň teda nějakou zlatou, aby to vypadalo dobře, a hodíš tam toho bůra. Jako takhle, je to hezký o tom snít. Proč, jo?
1: Ty by si udělal pár nožiček, hlavičku k tomu. Ronaldo by byl hotovej z toho.

0: Na Evropě 2 dohrál single Move Into The Sun a musím říct, že tady ve studiu to hrálo hodně nahlas, protože tohle je moje aktuálně oblíbená písnička. Ale teď je důležité, co je vaše oblíbená písnička. Co byste chtěli slyšet na Evropě 2? 257-400-888, na tomhle telefonním čísle dneska poprvé někdo vybírá. Halo, kdo tam?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Nazdar Dominiku, co ti můžem zahrát?
1: Mohl bych poprosit Around the World od Daft Punk.
0: Daft Punk, máš na mysli asi, ano. Že jo? Around the World.
1: Ano.
0: Dobrá věc. Jo, máme. Kamaráde, rok 1997. V tom roce to bylo vydaný. Ty jsi asi narozený později, že jo?
1: Ano, 2013.
0: 2013. A i přesto znáš tuhle tu písničku, která je o 16 let starší než ty. To je hustý. No dobře.
1: Ano, to mám od táty.
0: Jo, tak. Taťkovi posíláme velký palec nahoru. Dobře tě vychovává hudebně. A chceš to někomu věnovat?
1: Jo, od taťky, prosím.
0: Jakože od taťky pro taťku vlastně.
1: Ano.
0: No, ono to tak je, on tě to naučil a my mu to rádi zahrajeme. Tak OK, je to nachystaný. Dominiku, užij si víkend. Máte nějaký plán na víkend?
1: Budeme na chalupě u babičky a pak budu na soustředění.
0: Super, na tak fotbal. Ať se to vydaří. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: hodně stylově hrajeme právě teď na Evropě 2 Daft Punk Around the World, přání, které si vybral Dominik. Další diktovačka bude znovu za pár minut. Teď míříme do Itálie, protože starosta italského města Como zakázal, řekl bych, celkem zajímavou věc. Zakázal bicykly, kola v celém městě Como. Totiž italské město Como plánuje od září zakázat běžná i elektronická kola a to poté, co starostu jeden cyklista srazil. On totiž odcházel z dopravní schůzky a zrovna ho srazilo kolo. A on se teda nazlobil, neutrpěl žádná zranění při tom incidentu, ale přesto podle svých slov na základě této zkušenosti rozhodl o zavedení zákazu bicyklů v městě Como. Cyklisté proti tomu plánují protestovat, ale jestli jim to bude něco platné, těžko říct. No, ono se jezdí ten slavný závod Giro d'Italia a kdyby vedl tímto městem Como, zajímalo by mě, co by se dělo, že by ti cyklisti přestoupili na koloběžky a aby italské město Como projeli a pak by zase nastoupili zpátky na bicykly, těžko říct.
1: Večer na maximum. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Hezký kouzelní večer vám přeje Evropa 2, je tady Večer na Maximum a znovu máte možnost promluvit do našeho playlistu 257 400 888, telefonní číslo, které vytáčíte právě teď, pokud si chcete něco zahrát. Haló, kdo se dovolal?
1: Káťa.
0: Ahoj Káťo, zeslab si rádio trošku, prosím, nebo odejdi trochu dál, aby se nám to tam neozývalo zpátky. Pro posluchače to bude příjemnější. Díky moc. Lepší. Co to bude? Povídej.
1: Můžu poprosit Chick Chick Boom od Stray Kids?
0: Ty brjo, Stray Kids. Mrknu na to, co přesně máme. A jestli i tenhle ten song, pro koho to bude případně?
1: Pro nikoho.
0: Pro nikoho, jenom tak. Uh-huh. Tak prosím tě, Stray Kids, vlastně jediný, co tady ti můžu nabídnout, je single In the Dark s DJem Snakem. Může být?
1: Tak to.
0: OK, OK. Dobře, a odkud voláš, mi řekni ještě.
1: Z auta.
0: Z auta, dobře, ale jsi v nějakém městě nebo vesnici nebo někde?
1: Ano.
0: A?
1: Kralupy.
0: No já proč se ptám? Chci se zeptat, jestli tam prší v Kralupech, nebo ne?
1: Ano.
0: Hodně, že? Tady v Praze taky, čověče. No tak nezmokni, měj se krásně a ahoj.
1: Let's go! Session Maximum.

0: Posloucháte Evropu 2, páteční večer na maximum. Velká sláva se děje v Belgii, protože v Belgii našli ztraceného prince. Respektive oni nevěděli, že je ztracený, ale prostě objevili nového syna jednoho z bratrů krále. Bývalý belgický prodejce automobilu Clément van der Kerchen se stal novým princem, a to ve věku 20 let. Princ Lauren, mladší bratr krále Filipa, jej uznal za svého syna, ačkoliv neznal do jeho 20 let věku, vlastně ho vůbec neznal, nevěděl, že ho má. Jde o to, že Lauren měl poměr s paní, s Iris, to jak Bohumil Stejskal, ten měl taky svou Iris, že jo? A předtím, než v roce 2003 vstoupil do manželství s princeznou Claire, splodil syna, vůbec o tom nevěděl a princův syn se identitu svého otce dozvěděl od matky ve věku 16 let. Trvalo mu 4 roky, než se odhodlal vůbec k tomu svého otce kontaktovat. O 4 roky později se to tedy stalo. Lauren svolil k testu DNA, který otcovství potvrdil. Takže v Belgii mají nového prince. Vidíte, a já jsem si myslel, že princové jsou jenom v pohádkách. A oni jsou i v Belgii. Evropa 2. Evropa 2. Večer na maximum.
1: Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
6: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
5: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
7: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
5: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
8: To je moje show.
5: Dej taky follow E2CZ.
9: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
5: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Vždycky to byla moje show.
11: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
12: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
11: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
13: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
14: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
15: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
16: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
5: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
16: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
17: A tak je to věta o jednom slově. Věta hová debilní povolení.
5: Na Evropě 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum. No a protože se blíží 6:45, tak se blíží taky song za trest. Je to vlastně poslední možnost v rámci tohoto týdne potrestat někoho, kdo vás naštval. Já jsem moc zvědavý, o čem to dneska bude. Koho budete trestat? Za co budete trestat? Pojďte do toho, berte telefon, vytáčejte 257-400-888 a objednejte někomu páteční song za trest Evropy 2.
1: Večer na maximum.

0: 22, večer na Maximum, je tady páteční song za trest. Kdo je dneska na drátě a kdo bude trestat? Halo.
1: Ahoj, ahoj, tady Martin.
0: Nazdar, Martine, tak povídej, koho chceš potrestat a proč?
1: Já bych rád potrestal svýho psa, protože se nám podělal v koupelně, nechal na tom takový překvapení. Takže bychom mu rádi zahráli song Chihuahua, protože je to malá Chihuahua, takže jsme něco takhle nechali zahrát.
0: Jo, to se hodí, to je dobré, tak to určitě můžeme zahrát, ale ještě se chci doptat k tomu příběhu. To bylo poprvé, co se to stalo v koupelně?
1: No ono vlastně, když je to v koupelně, tak je to dobře.
0: Aha, no, takže vlastně v pořádku.
1: Takže vlastně to není to za trest, ale vlastně možná za pochvalu.
0: Jo takhle, no... To se nám to otočilo, teda úplně ten příběh, ale asi by si byl radši, kdyby se to dělo venku někde, u stromu
1: ne,
0: nebo tak.
1: Ne, samozřejmě, určitě. Nedělá to jako pravidelně, ale byli jsme trošku delší dobu pryč, takže možná je to i trošku za trest pro nás.
0: No, že jste nevyvenčili, to je pravda, co má pejsek chudák dělat, ale lepší než v obýváku na koberci, že jo?
1: To rozhodně. To
0: no dobrá, a jak se jmenuje pejsek?
1: Melissa.
0: Tak Melisce, Chihuahua, můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď do toho.
1: Meliso, děkujeme ti za krásný dáreček, bylo to provonění celého bytu. Song
0: za trest. Jo, je pravda, že takovou vůni v drogérii asi neprodávají. Tak tady je DJ Bobo, kterého si naši posluchači vybrali pro Melisku, pro pejska. Chihuahua, to je páteční song za trest na

0: DJ Bobo, legendární Chihuahua, to byl dnešní song za trest na Evropě 2. Hráli jsme to pro pejska Chihuahua, která se jmenuje Melissa. Její rodina jí to zahrála za trest, protože Meliska, malý pejsek, nechala dáreček v koupelně, hromádku, bobek. A rodině se to nelíbilo, ale nakonec jsme se vlastně shodli na tom, že lepší v koupelně, než třeba v obýváku na koberci. Takže to byl poslední song za trest pro tento týden. Další čekejte až po víkendu, který startuje už za chvilku. A i vzhledem k tomu počasí, které není úplně ideální, je možnost, že o víkendu byste chtěli vyrazit do kina. Pokud ano, máme tady pro vás na Evropě 2 tip na jednu, řekl bych, takovou holčičí komedii. Tady jsou novinky v kinech na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Poslední masáž jsem měla asi na mamografu.
3: Někdy mám o tebe fakt strach.
4: Jane, Coco a Sophie mají kariéru, rodiny, vztahy a kalendáře zaplněné povinnostmi. Času na sebe jim moc nezbývá, proto se rozhodnou vypnout, nechat všechny starosti doma a užít si víkend plný wellness, proseka a pohody.
5: Zamluvila jsem pokoj.
2: Cože?
6: Jedeme na wellness víkend, Marchy!
7: Jo!
4: Jenže to by do toho nesměla vstoupit kamarádka Mel, která dokáže každou zdánlivě nevinnou situaci proměnit v naprostou katastrofu.
6: To je Mel? Tak co, jak je předjméno? Pauzo!
4: Co mělo být luxusním únikem od reality, se během chvíle mění v divokou jízdu plnou alkoholu, nečekaných známostí, šílených sázek a také v sérii rozhodnutí, která by zastřízliva nejspíš nikoho nenapadla.
5: Nazdar, neděláme tu nic ilegálního.
4: Jedno je tak naprosto jisté. Hrdinky komedie Wellness Weekend se domů určitě nevrátí dokonale odpočaté a s čistou hlavou.
2: Jak to děláš?
4: Za novinkou Wellness Weekend stojí John Lucas a Scott Moore, kteří mají s nekorektními komediemi bohaté zkušenosti. Oba jsou jako scénáristi podepsáni pod pasbou ve Vegas a režijně pak pod komedií Matky na tahu. Komedie Wellness Weekend je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Evropa 2.

I po 19. hodině ladíte Evropu 2 večer na maximum. Díky za to, že jste s námi. To dnešní datum 21. srpna je historicky velmi výrazně zapsáno do dějin České republiky nebo respektive Československa. Nicméně tady k tomu datu 21. srpna se pojí i jedna hezká událost. Dneska má totiž narozeniny paní Ethel Ketterhamová, což je aktuálně nejstarší člověk žijící na naší planetě. Paní Ethel dneska slaví 117. narozeniny. Naprosto neuvěřitelné číslo. Narodila se v roce 1909 v Anglii a za svůj život zažila obě dvě světové války, taky příchod internetu a více než století neuvěřitelného technologického a společenského pokroku. Ona se vlastně narodila dřív, ještě než existovalo komerční letectví, nelítalo se letadlem. A dožila se iPhoneů, smartphoneů, umělé inteligence a vesmírného výzkumu. Naprosto neuvěřitelné. Pracovala jako učitel matematiky, což je krásné povolání. No a kdybych chtěla pomýšlet na titul historicky nejstarší člověk, který kdy žil na naší planetě, tak má před sebou ještě poměrně velkou práci, protože nejstarším člověkem byla paní Jeanne Calmentová, francouzka, která se dožila 122 let a 164 dní. Takže paní Ethel by se musela dožít ještě o 5 let víc a 164 dnů. No, je to celkem dost, ale i tak. Dneska slaví 117. narozeniny paní Ethel, tak nezbývá, než popřát dál pevné zdraví tady od nás z Evropy 2.

0: 7.7, aktuální čas na Evropě 2 a je to čas na další telefonát 257-400-888, číslo, které můžete vytáčet, pakliže si chcete nechat zahrát nějaký song na přání, něco, co vás třeba potěší v tom neúplně pěkném počasí, které venku vládne. Kdo se dovolal? Halo? Tak tam to nevyšlo, buď se někdo lekl, nebo to spojení selhálo, ale teď tam někdo je. Halo?
1: Ahoj.
0: Nazdár, kdo tam?
1: Čau, tady Pepík.
0: Pepíku, odkud voláš?
1: Hele, volám z Kolony na dálnici před Prahou.
0: Před Prahou. A prší asi, že?
1: Prší trošičku zatím, ale rozjíždí se to.
0: OK. Tak co ti můžu do Kolony zahrát?
1: Já něco od Škvorů.
0: Promiň, od koho?
1: Od Škvorů.
0: Jo, od Škvorů. Ty brio, mrknu, co od Škvorů máme, abych ti mohl dát vybrat. A chceš někoho pozdravit z Kolony?
1: No, z Kolony všechny řidiče naštvaní, co jsou tady s náma, rodinu, co jede teď s náma taky, domů, dovolený.
0: Aha. No a tak mi řekni, na jaké dálnici konkrétně jste?
1: Na D6.

0: Škvoři dohrávají na Evropě 2. A když je ten páteční večer, tak si rovnou dáme další song na přání. 257-400-888. Jsem připravený vám splnit další hudební diktovačku, na kterou máte chuť. Tak kdo bude vybírat? Tady Evropa 2.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam? Haló?
1: Hurá.
0: Pardon, kdo?
1: Laura.
0: Lauro, jsi někde v akváriu, špatně tě slyším, čověče. Kdyby s tím šlo něco udělat, bylo by to super. A zkus říct, co ti zahraju.
1: Lauri, Letno.
0: Lepší takhle, lepší. Výborně. Rozuměl jsem Letnou.
1: Ano.
0: Rohonyho Letnou tady nemáme, čověče. Nenapadá ti něco jiného, něco náhradního, prosím tě?
1: Mere dokola.
0: To máme a zahrajeme. Pro koho budou Miraj?
1: Nevím.
0: No, tak prostě jenom pro tebe, ať máš hezký páteční večer, že jo?
1: Jo.
0: No, a mimochodem víkend před náma, co plánuješ?
1: Do Třeboně na závody.
0: Na závody? V čem?
1: Ve veslování na bráchu se jdu koukat.
0: Jo, když se koukat, fandit, tak to je dobrý. Tak bráchovi pěkně fandi, my držíme palce a hezký víkend přejem. Ahoj.
1: Ahoj.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Eva Farná, Neříkej, co má se stát, jednoznačně hymna letošního ročníku Summer Campu Evropy 2. Já jsem byl na táboře s dětma ve středu a tam to hrálo na každém kroku. A večer jsem dělal diskotéku pro děti. Za tu hodinu a půl diskotéky jsme to otočili asi třikrát. Prostě děti tu písničku milujou a je to velký hit. Jinak, co se teda týče letošního ročníku Summer Campu Evropy 2, vzniká tam, myslím si, spousta zábavného a zajímavého materiálu, který dáváme na Instagram Evropy 2. Každý den několik videí, tak se na to podívejte. Včera tam byl třeba na návštěvě Vojta Dyk nebo kapela Činasky a tak dál, čili Instagram Evropy 2 je plný zajímavého materiálu ze Summer Campu Evropy 2. No ale ten letošní ročník už v podstatě v těchto chvílích končí. Zítra ráno se děti zbalí a jedou zpátky do svých domovů a Summer Camp Evropy 2 2026 fakt skončí. Nicméně, už teď se můžete chystat na ten příští ročník, pokud byste u toho chtěli být. Tak podrobnosti teď v éteru Evropy 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: 2574888, telefonní číslo do éteru Evropy 2, naše linka je znovu volná a připravená na vaše diktování, co to bude a pro koho, kdo se dovolal?
1: Tady David, čau, čau Ondro.
0: Nazdar Davide, rád tě slyším v éteru Evropy 2, jak se máš?
1: Dobrý, konečně prší.
0: Že? Už to bylo potřeba. Zalívá se vám zahrádka, nebo proč máš tu radost?
1: No, taky už není takový sucho, no. Hrozný.
0: Je to tak, dobře. Tak co ti do toho deště můžem zahrát?
1: Jestli tam máte, to nevím, teda jestli budete mít Mutanti hledají východisko 15 piv.
0: Promiň, řekni to ještě jednou.
1: Mutanti hledají východisko 15 piv, jestli tam máte.
0: Mutanti hledají východisko 15 piv. Čověče, Davčo, promiň, nemáme to.
1: Tak dáme třeba něco od Eminem Not Afraid.
0: Dobře, Eminem Not Afraid to určitě máme. A chceš někoho pozdravit?
1: Je to jenom pro tátu. Je to jenom pro tátu, protože ten má rád tuto písničku. A jestli se ti ještě můžu zeptat, tak je u vás v Praze bouřka?
0: Myslím si, že bouřka tady v Praze není. Prší hodně, ale blesky jsem žádné neviděl teďka zatím.
1: Tady je v Jablonci hodně velká bouřka.
0: V Jablonci velká bouřka. No tak hlavně nechoď ven, buď doma zavřený a poslouchej Evropu 2, jo?
1: Jasný,
0: to je to nejlepší. Tyho, díky moc, měj se krásně. Davčo, ahoj.
1: Čau.
2: Večer na Maximum.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

Minutu po půl osmé posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum. Nestává se nám to často v dnešní době, ale občas přijdou vzkazy přes web Evropa2.cz. A dneska jeden takový vzkaz přišel. Já ho velmi rád vyřídím, je to vlastně písnička na přání, o kterou si napsal Petr Krček. Petr píše: dobrý den, mohl bych vás poprosit o zahrání písničky Mamince k 60. narozeninám. Byla by to písnička Nejlepší, kterou znám, od kapely Lucie. A Petr k tomu tady ještě napsal konkrétně vzkaz pro maminku, takže cituji. Milá maminko, všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přejí manžel Petr, synové Péťa a Tomáš. Tak hrajeme na Evropě 2.

0: Ladíte Evropu 2, páteční večer na maximum a před námi je poslední možnost nechat si zahrát song na přání. Je tady last call, můžete třeba pogratulovat Johankám k dnešnímu svátku, ale víceméně je to na vás, co zahrajeme a taky pro koho to zahrajeme. Kdo je dneska poslední? Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady Evropa 2, kdo se dovolal?
1: Jiřík Fiala.
0: Nazdar Jiříku, jak se máš dneska?
1: Dobře.
0: Všechno dobrý, tak je to dobrý. A co ti můžu zahrát?
1: Miracle Man od Oliver Tree.
0: Oliver Tree, já ti, kámo, řeknu. Ty jsi chtěl od Olivera Ultramana?
1: Ne, Oliver Tree.
0: Oliver Tree, no ale písničku jsi říkal nějakou?
1: Miracle Man.
0: Miracle Man. Čověče, mám tady Miss You, Voices, One and Only nebo Ultraman. Tak co kdybychom dali Ultraman, to je podobný.
1: Nejlepší je One and Only.
0: One and Only, no tak vidíš, dobře, máme, zahrajeme. A chceš to někomu věnovat? Chceš někoho pozdravit?
1: Ano, chtěl bych pozdravit moji mámu, protože to je moje oblíbená písnička a my s mámou ho známe.
0: Hezky, OK, tak si to s mamkou užijte, my vám to hrajeme na Evropě 2. Ahoj!
1: Ahoj. Evropa 2. Evropa 2. Večer na maximum.

0: Oliver Tree, One and Only, to bylo poslední dnešní přání v rámci večera na Maximum Evropy 2 a vlastně taky poslední přání v rámci tohoto týdne. Připomenu ještě důležitou dopravní informaci, protože pokud dneska v noci budete cestovat, tak D1 bude uzavřená konkrétně mezi 21. a 29. kilometrem. Most Šmejkalka bude procházet zátěžovým testem, uzavře se ve 22 hodin a znovu ho otevřou zítra v 6 ráno. Tak to pro řidiče. Nejenom do aut, za chvilku pošleme i rubriku Žádný švanci s Petrem Švancarou. Probereme ještě svatbu Cristiana Ronalda. Já si myslím, že Švanci k tomu bude mít co říct. No a myslíme už i na víkend. Pokud byste chtěli vyrazit do kina, to počasí tomu trošku nahrává, tak pro vás máme novinky v kinech. Jeden horor vtrhne do českých kinosálů. Tady jsou informace o novinkách v kinech na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi! Hororová sága Insidious se vrací v plné síle do kin. Režie nového snímku s podtitulem Jsou mezi námi se ujal Jacob Chase, který na sebe upozornil schopností budovat napětí skrz moderní technologie a psychologický teror. Příběh se tentokrát soustředí na novou hrdinku. Tou je mladá matka Gemma, která se nevědomky stala terčem nadpřirozených entit. Kromě schopnosti vidět duchy a démony, dokáže vstupovat do dálavy tajemné říše ztracených duší na pomezí života a smrti, která tvoří samotné srdce univerza Insidious. Tenhle, řekněme, dar se ale může stát i jejím prokletím. Gemma totiž dokáže ztracené duše vrátit zpátky do našeho světa. A zlí démoni tvrdě pracují na tom, aby její sílu náležitě využili. You can bring demons back to the human world. Jediný, kdo může Gemmě pomoci, je duch zesnulé profesionální zapuzovačky duchů a démonů Elise. What happens if I can't control this? Mediálním partnerem kinopremiéry Insidious Jsou mezi námi je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88,5.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady pátek, Evropa 2, večer na maximum a švanci ve studiu.
2: Zdravím všechny, užijte si víkend. Já už taky přemýšlím, co budu dělat, tak pojďme na to.
1: No třeba bude mít o víkendu někdo svatbu. Já bych chtěl probrat svatbu Cristiana Ronalda. My jsme ještě neměli prostor to probrat.
2: Cristiano Ronaldo se oženil. Logicky mě to dává smysl v tom, že to tak dlouho trvalo. Jo, jakože že vlastně asi to nastal ten správný čas, kdy už mají spolu spoustu dětí, jsou spolu 7 let, ale jako proč ne? Já myslím, že na Ronalda si asi každý jako rád počká, ne?
1: No to rozhodně, ale co mě na Ronaldovi překvapilo, že to nebyla ta velká honosná svatba v kostele a hostina. Oni ten obřad měli doma v obýváku a byli u toho jenom jejich děti.
2: Kamo, tam by bylo 10 milionů lidí kolem. Každý by chtěl fotografii. Takže asi z tohohle důvodu bych řekl, že se chtěli trošku stranit. Na druhou stranu představ si, že bys byl pozvaný. Jo?
1: No.
2: Co mu dáš? Já jsem zvyklý dávat jako, když jdu kamarádovi na svatbu nebo na nějaký top narozeniny, aha, třeba 60, 50 a tak, tak dávám do obálky 5000 korun. Jako říkám si, že dvojka už je málo,
1: jo,
2: a je to fakt kamoš, tak mu dávám bůra. Ty si představ, jak mě Ronaldo zavolá a řekne, ty švanci, poslouche, zvu tě na svatbu, sedíš doma.
1: To jsem nevěděl, že Ronaldo mluví hantecem.
2: Koupíš v drogéry tu obálku, aspoň teda nějakou zlatou, aby to vypadalo dobře, a hodíš tam toho bůra. Jako takhle, je to hezký o tom snít. Proč, jo?
1: Ty by si udělal pár nožiček, hlavičku k tomu. Ronaldo by byl hotový z toho. Evropa 2. Páteční večer na Maximum Evropy 2 pomalu končí. Těšíme se zase v pondělí a to už budeme v plné sestavě. Ondra, Petr a taky Petr Švancara od 18 hodin. Mějte hezký víkend. Ahoj.

0: Až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, veď?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne. Lidé,

0: nemocí, poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Zpátky k muzice.
8: Europa 2.

muzyka. Markdan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM. Európa 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Let's take them back to the blog era one time.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Evropa 2. 88,2.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.
2: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne. Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět ty křehký limity vlastní osoby. Až

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

0: muzyka. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.